0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz. Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hi, it's me, Rita Ora.
4: I'm Macklemore.
5: I'm Dua Lipa.
0: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio FM Plus.
1: Zlepši si náladu.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

regionálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: největší hity,
1: které jsme poslouchali v 90.
0: A většinu z nich posloucháme dodnes.
1: Hit Radio 90.
0: V dabu, na internetu i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: Maru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
4: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je SOB.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Hit Radio.

0: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
1: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Ličkem. Vítejte u nich. Současní maturanti budou mít kvůli omezeným místům na vysokých školách výrazně stíženou pozici. Vláda totiž v návrhu státního rozpočtu pokrátila vysokým školám finanční prostředky. Podle České konference rektorů tak univerzity nebudou moci přijmout silné populační ročníky. Zatímco poptávka studentů roste, rektorům chybí miliardy korun na udržení kapacity a kvality výuky. Mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy je už 363 nemocných. 50 osob bylo od pondělí hospitalizováno. U 22 lidí se laboratorně potvrdila salmonelóza. Na další výsledky se čeká, uvedla mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok. Podání jídla z prošlých vajec prověřuje policie pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. A pojďme také na hokej. Ocelářské derby mělo ve čtvrtém kole extraligy jasného vítěze. Třinec přehrál Vítkovice 8-2 a na začátku sezony potvrdil skvělou formu. Naopak Ostravané start nového ročníku nezachytili. Po třetí padli a dál čekají na první bod. Pardubice napravili zaváhání s Libercem a v Mladé Boleslavi uspěli po výhře 4-1. Stejným výsledkem se radovala také Sparta v Litvínově. Kometa přetlačila Olomouc 4-2. Karlovy Vary si poradili s Českými Budějovicemi 5-1. A Plzeň po ztraceném náskoku udolala Kladno 4-3 v prodloužení. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Druhým dnem dnes v Plzni pokračuje filmový festival Finále Plzeň. Centrem 39. ročníku této akce je opět Měšťanská beseda, která nabídne desítky různých projekcí filmů a seriálů pro dospělé i pro děti. Do západu české metropole se navíc chystají i filmové hvězdy. Víc na webu festivalfinale.cz.
8: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
6: Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, v ranních hodinách se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Co se týče odpoledních teplot, na 26. září velice nadprůměrné, mezi 18 až 22 stupni Celsia.
9: Štěstí na 6 písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádien.
10: Tak to my samozřejmě doufáme, že se přesně tohle děje, 3 minutky po 7. hodině. Hezkou sobotu, přátelé. No jo, tak ranní ptáčata už jsou vzhůru, naladili Hit Radio. A teď samozřejmě čekají, co jsme si pro ně s Filipem připravili. Tak nic, jo? Připraveno nemáme nic. Ale to neznamená, že dneska nebude zábava. My jsme mistři improvizace, přátelé. Takže dneska jsem se teda díval, prosím tě, je Evropský den jazyků.
6: Fakt jo. Škoda, že umím jenom česky a anglicky na 2%.
10: Já jsem myslel, že bychom to udělali jenom tak, že byste si měli procvičit dneska jazyk. To úplně stačí, přátelé. Tak jdeme na to. Shakira a Zoo za pár minut One Republic. Hezké ráno.

One Republic. 10 minut po 7 hodině, přejeme dobrou sobotu a hezké ráno, s vámi je Hit Radio. No tak musím říct, že zpráv, o které se dneska dá opřít 26. září, je víc než dost. Jedna mě trošku vyděsila. Průměrný dospělý má šanci 1:562, že potká právě dneska, 26. září, opravdovou lásku. Jak to vypočítali ty odborníci, jo? Online seznamky prý zvyšují šanci ještě o 17%, no a když k tomu ještě přidáte nějaký dobrý drink, máte ještě o 16% vyšší šanci. Jasně, není to o tom, že byste se teda jako měli opít úplně do němoty a jako v podstatě nemluvit nebo artikulovat tím způsobem, to si myslím, že zase atraktivitu trošku snižuje. Nicméně, prostě to funguje tak, že dneska, jestli náhodou vyrazíte někam, může to být samozřejmě, já nevím, výlet, může to být dneska večeře, může to být nějaký bar, cokoliv v podstatě. A budete mít pocit, že tam proběhla nějaká jiskra. Dost možná. Je to právě dneska ten den, 26. září. Podle vědců vypočítáno dneska je poměrně slušná šance, že byste teoreticky mohli potkat tu opravdovou lásku. Jo? Tak já vám držím palce, přátelé. A kdyby to náhodou nevyšlo, já za to nemůžu, já jenom tlumočím to, co tady před sebou vidím. Kato Aeon a jejich Turn the Lights Off. To je pořádná ranní nakopávačka. Za pár minut taky Hotel California s Victorií.

0: nabídneme už za chvíli samozřejmě další velké hity, třeba Sia nebo Kygo. Mimochodem teda já jsem ještě dál prozkoumal kalendář a dneska je zásadní to, že slaví všechny Andreji. Andrea je ta dáma, která dneska slaví svůj svátek, tak na ní nezapomeňte, jaká Andrea se ti vybaví úplně jako první, když se řekne Andrea.
1: No Andrea, já se přiznám, že mě teď bezděková, protože ta je tady nově u nás v rádiu a včera jsem je zrovna poslouchal v autě, takže takhle, kamarádku Andreu asi nemám žádnou zrovna, takže ještě učitelka ze základní školy se mi vybaví.
0: Nepovidej, ano.
1: Měli tak jsme jiná dějepis.
0: A mně se vybaví jiná Andrea, Andrea Kalousová.
1: Andrea Kalousová.
0: Ty zas nevíš, kdo to je.
1: Ne, jdu se podívat na Google.
0: Zpěvačka, ne?
1: Ježiš. Jo, tak to už vím, no. Proč se nám vlastně vybavili samý hezký ženský?
0: No, je to tak.
1: Tu učitelku ze základky nemyslím teď, jo.
0: Mimochodem jí samozřejmě zdravíme, protože je to Filipova největší faninka, která nevynechá jediné vysílání. Tak přátelé, dneska na Andrejky rozhodně nezapomeňte, když tak jim pošlete jenom nějakou zprávu, anebo jim řekněte, že se o nich mluvilo v rádiu. A to tady u nás, jo? Sia za pár minut, taky Kygo anebo Bryan Adams.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
3: Jiný chlepek.
4: Otužuj se.
5: Berhořčík.
6: Zkus půst.
4: Víc bílkovin.
5: Méně cukru.
6: A adaptogeny.
5: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
10: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
9: Děláme do letadel CZ.
10: Děláme do letadel CZ.
11: Knihovna Maitreya.
12: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
11: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
13: Nyní i jako audiokniha.
14: Hledáte místo, kde se bude vaše dítě cítit jako doma? V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Čeká na vás krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a hlavně zkušení pedagogové, kteří se o vaše děti s láskou postarají. Dny otevřených dveří v Zanzíku probíhají právě teď. Rezervujte si svůj termín na www.zanzík.cz, kde se dozvíte víc.
15: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Please Forgive Me, tohle je Bryan Adams a tohle je sobotní ráno, posloucháte Hit Radio. Máme lehce po půl osmé, za pár minut si dáme September, taky Evu Farnou s Mirajem, ale přichází Filipova chvíle.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, pojďme na tři extrémně důležité zprávy. Dva vykutálení bratři v Londýně pod záminkou falešného rande unesli mladého muže, o němž si mysleli, že je bohatý a požadovali vysoké výkupné. Jeho přátelé však nedokázali dát dohromady ani desetinu a ještě přivolali policii, která si s únosci již věděla rady. Organizace v Texasu, která se stará o americké vojenské veterány, zveřejnila výzvu, aby jednomu z nich lidé k jeho stým narozeninám poslali alespoň 100 přáníček. Odezva však přečila o všechna očekávání, když oslavenci přišlo přes 4000 blahopřání. No a na závěr, to se ti bude líbit, Kubo, i posluchačům. Kontroverzní Britka Tia Billingerová, a která na placené platformě OnlyFans tvoří obsah pro dospělé pod pseudonymem Bonnie Blue, oznámila jméno svého nedávno narozeného dítěte, které vzešlo z online aukce. Ona sama si za to na své konto připsala v přepočtu přes 30 milionů korun. Tady bys chtěl poradit třeba se jménem pro děťátko jednou a mohl bys vydělat 30 milionů.
0: A řekneš to jméno?
2: To jméno toho dítěte?
0: No.
2: To nemám, to bych musel najít.
0: Jak to?
2: To je pochybení, veď?
0: No, já jsem třeba čekal, že to bude něco jako velkolepýho a
2: hele, tak jako našel bych to, musel bys chvíli něco říkat.
0: No ještě. Tak dobře, já vám můžu říct jednu věc. Já vůbec nevím, kdo je Bonnie Blue. Jo, nemám nejmenší tušení.
2: Hele, už to mám. Vítězným se stalo jméno Bad Bolt, které nakonec jednoznačně porazilo další značně netradiční návrhy jako Top G, Group Project nebo Klavikural.
0: Snad není možný. Klavikural Hlejček a Klavikural Urban. Ano, my vám přejeme hezké ráno. Tady je sobota 26. září, posloucháte

0: Georgem Ezrou u nás na Hitrádiu. Dobré ráno, 3/4 a k tomu 1 minutka. Tady 3/4 na 8, aby jsme byli úplně přesní. No a před námi samozřejmě další velké hity, plus k tomu ideální inspirace na snídaní. Je tady náš snídaňový proteinový odborník Filip Lejček, který nám určitě řekne, co bychom si dnes měli dát dobrého k snědku v sobotu 26.
1: Tak pokud máte samozřejmě možnost jako doma sporáku a všeho, co je k tomu potřeba, bych si udělal dneska míchaný vajíčka. Prostě já nedal tam žádný parmazán, on je dobrý, ale je to hrozně moc tuku po ránu, takže prostě udělat si to hezké jako na másle. Nepřeháně to s tím máslem. Trochu pažitky nahoru, jestli máte. A k tomu, jak si děláte chleba s máslem, tak já ještě doporučuji se ho předtím dát rozpíct.
0: Ano,
1: pak
0: ano,
1: nechat trošku vychladnout, protože když to máslo na to dáte hned, tak ono se jako rozteče, do toho to není dobrý. Takže bych takhle doporučil míchaná vejce a chlebík s máslem.
0: To je až neuvěřitelné, opravdu. Náš výživový poradce vždy ví, takže teď už očekáváme jenom fotografie, které posíláte na 777-937-777. Kdo pošle první fotku těchto krásných míchaných vajíček přesně podle receptu Filipa, tak vyhrává, víte co? Vůbec nic. Ale zase si pochutnáte, takže jako trochu tam vyhraje.
1: Takhle, to už je na vašich rukou.
0: Jo, přesně tak. Hele, my už to z rádia jako nemůžeme všechno udělat.
1: Bohužel, klidně se stave, musíte být dotáhle do 200 metrů.
0: Lost Frequencies a Reality, za pár minut taky Clue, anebo David Guetta.

0: srdcovky Hitrádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Do sobotního rána se probouzíte v naší hudební společnosti, tady je Hit Radio. Za pár minut vám nabídneme taky čerstvé zprávy a abyste věděli, co se děje okolo nás, tak zůstávejte na ladini. No a další muzika, ta tady bude po osmé.
1: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 5 minut levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Farmapark Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete jen stěží.
4: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
5: Farmapark Dobřany.
6: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
4: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: Krásnou sobotu, je minuta po osmé, vítejte u dalších zpráv. Pokud po sezóně vypouštíte vodu bez chemických přípravků, nehrozí nebezpečí přírodě ani vaší peněžence. Samozřejmě myšleno z bazénu, kdyby však chemické látky mohly znečistit povrchové či podzemní vody, vyplatí se obezřetnost. V takovém případě je dobré nejdříve zjistit, kam lze vodu bezpečně vypustit a zda k tomu nepotřebujete souhlas vodoprávního úřadu. Češi při nákupech stále častěji odmítají vytahovat peněženky a jednoznačně dávají přednost platebním kartám. Vyplývá to z nového průzkumu, podle kterého bezhotovostní platby v tuzemsku naprosto dominují. Kartou dnes lidé platí nejen ve velkých obchodech, ale čím dál častěji i za drobné nákupy. Hotovost ale v peněženkách úplně nekončí a mnozí dál nosí pro jistotu nebo k lepšímu hlídání výdajů. Tradice papírových peněz a mincí se tak drží už jen u menších obchodníků a ve stánce. A pojďme také na sport. Jakub Menšík si v úvodní den Laver Cupu připsal porážku i vítězství. Český tenista nejprve prohrál ve dvouhře s Američanem Brandem Nakashimou 1-6, 6-3 a 7-10. Na závěr včerejšího programu týmové exhibice ale v Londýně přidal vítězství ve čtyřhře po boku Carlose Alcaraze. Se španělským spoluhráčem porazili dvojice Alexander Bublik, Taylor Fritz 2x 6-4. Tým Evropy po prvním dnu vede nad výběrem světa 3-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Plánujete výlet? Co třeba vyrazit na Šumavu, kde se o tomto prodlouženém víkendu konají dny šumavského Trojhradí. Bohatý program si připravil Kašperk a také hrady Rabí a Velhartice. Během programu si můžeme vyzkoušet práci středověkých stavitelů a nahlédnout do míst, kam se běžně nedostaneme.
11: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
9: Dnes očekáváme převážně jasno nebo skoro jasno, v ranních hodinách počítejte také ještě s mlhami. A co se týče odpoledního maxima, velice příjemné až na 22 stupních Celsia.
12: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
0: A to všechno sedí na tenhle, pozor, prodloužený víkend, protože v pondělí je státní svátek. Tak věřím, že řada z vás toho využila, že jste se sebrali, odjeli jste někam na venkov, někam, kde je trošku míň lidí, a že jste si třeba řekli, že o tomto víkendu budete sbírat houby, přátelé. Myslím si, že podle mykologů, odborníků a různých všech meteorologů a tak dál, je prý naprosto ideální, jsou ideální podmínky víceméně po většině republiky, kde sbírat houby. My s naším odborníkem, mykologem Filipem, se za pár minut určitě podíváme na to, co sbírat, co nezbírat.
9: Ano.
0: Poprosíme tě, aby si otevřel svoji encyklopedii, kterou si nedávno napsal, a kterou jsme tady křtili ve vysílání.
9: Mykologem, mykolog tělem i duší.
0: Ano, přesně.
9: Jo, to je
0: ono. Ty už jistě pracuješ na nové publikaci, ale tady o té už
9: dvojka, bude dvojka.

0: Cranberries právě teď. Vy posloucháte Hit Radio, což děláte samozřejmě jedině dobře. Hezkou sobotu i po 8 hodině. Ano, ano, ano, slyšíte to všude okolo. Odborníci říkají, že teď jsou naprosto ideální podmínky pro růst hub. Jo? Takže jestli patříte mezi houbové nadšence a milovníky smaženic, právě teď přichází vaše doba. Ano, důležité je, abyste to sezbírali, vyrazili do lesů a tak dále. Náš odborník, mykolog Filip, vám může říct, že jeho, nebo řekni nám pár tipů na to, jak sbírat houby.
1: Tak musíte samozřejmě tu houbu nejdřív spatřit, potom když ji uvidíte, tak se k ní jako pomalu sehnete, bacha na záda, jo, u starších ročníků, jako jsme my dva už.
0: A promlouváš na ní nějak, aby věděla, že si přišel jako v dobrém?
1: No když vidím z dálky, tak jako říkám, ať si jedla, prosím, jo. A ona samozřejmě, pokud se podvolí, tak změní barvu najednou a můžeme si jí dát. A samozřejmě, pokud si chcete jako přesvědčit, jestli jí máte vůbec dávat do košíku,
0: ano.
1: Tak si prostě podívejte na AI. Fakt jako doporučuju to jako vyfotit, nechat si to jako říct, co to je za houbu, ale potom radši ještě, až budete doma, tak někde nechat jako radši ověřit ještě jednou, abych vás tady nenabádal, že když vám AI řekne, jo, z toho udělejte smaženici, tak to jo. Ne, já se přiznám, Kubo, že samozřejmě knihu nemám, mykolog moc nejsem a na houby chodím jednou ročně, takže to berte hodně s nadsázkou. Možná ty, jestli máš nějaký tipy pro posluchače, co sbírat, co ne?
0: Můžu vám říct, že jsem tipy pro vás mám. Otevřel jsem si několik článků, které se týkají hub, jo. Přečtu vám jen nadpisy. Otrávit se můžete i jedlou houbou. Gratulujeme. Za houbami do stínných údolí radí mykolog. Z lesů na Pelhřimovsku odcházejí lidé s plnými košíky. Takže zdravíme moc na Vysočinu. Kluk z Litoměřic šel na houby, domů si přinesl dělovou kouli z dávné války. A ještě jedna, tohle je moc hezké. S výskytem hub se často lidé ztrácí v lese.
1: To je krásný. Takže ten kluk z Litoměřicka teda promlouval na tu houbu tak důrazně, že se z ní stala dělová koule.
0: No a na to pozor, tohle je takový ojedinělý druh a ten bych opravdu jako domů netáhl, jo. Tak doufám, že jsme vám poradili, jako, protože jako chápu, že s těmi vybaveni, těmito radami si myslím, že se v lese nemůžete nikdy ztratit. Tak přejeme vám hezké ráno. No a dáme si jednu velkou klasiku, československou klasiku. Tuším, že Jiří Schellinger zpíval tuhle píseň v originále. Tohle je verze od Sofiana Mečmeče. Léto s tebou, Hit Radio.

0: hrajeme vám Imagine Dragons. A za pár minut přidáme další velké hity pro vstávání a pro zkrátka lepší sobotu. Docela musím říct, že přece jenom probuzení do tohoto dnešního dne, do tohohle dnešního rána je o něco lepší s vědomím, že máme před sebou prodloužený víkend. To znamená, že ne už jenom dva dny, ale máme rovnou tři dny, které jako budou velmi parádní. Doufám teda, z hlediska počasí vlastně celkem jo. A ty máš co vlastně v plánu v pondělí? Ty jdeš sem, doufám.
1: V pondělí, já jsem se podíval, jo, já jdu sem.
0: Ano.
1: A potom hned frčím ještě do jiný práce, takže pro mě vlastně neexistuje moc jako volno ve svátek.
0: Ano, a proto v tuhle chvíli máme vlastně takovou potřebu vzdát hold všem, kteří na tenhle prodloužený víkend jako musí do práce a třeba právě teď nás poslouchají v práci. Je 8 hodin 20 minut, tak napište na 777-937-777, hoďte tam zprávu, nahrajte hlasovku, jakkoliv využijte SMSky nebo WhatsAppy a napište nám, jestli jste v práci a hlavně co děláte, jo? My si z toho za chvilku uděláme takový výtah a budeme vás všechny zdravit a v podstatě uctívat, jo? V sobotu v 8.20 chodit do práce, to je skoro až neuvěřitelný.
1: Hanus.
0: 21 Pilots, anebo Hunter X, za chvíli.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
5: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Zažijte svatováclavské oslavy v Klatovech. V pondělí 28. září ožije náměstí míru jarmarkem, historickým průvodem, šermířskými souboji a dobovou

0: atmosférou. Program startuje ve 12 hodin zvoněním zvonu Vondra. Svatováclavské oslavy v Klatovech 28. září.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hunter X a taky ráno tady u nás na Hit Radio. Jsem v práci o 2, rozvážím pečivo a ještě 2 hodiny mě čekají, napsal řidič Zdeněk a Andrea z Litvínova napsala, která má dneska mimochodem teda svátek. Vstávala jsem ve 3 hodiny ráno a od 4 jsem v práci jako řidička MHD. Prosím, máte náš neskonalý obdiv, jak to všechno zvládáte i během tohohle víkendu, že jo?
1: Ano.
0: Dobře.
1: Máte obdiv.
0: Máš, máš něco na srdci?
1: Na srdci mám tady 3 důležité zprávy z ranního updateu.
0: No, hlavně, že to není šelest. Ranní
1: update. Tak pojďme na to. V texaské obci Trinidad došlo na začátku září ke kuriózní situaci, když tam bylo zavřeno místní policejní oddělení. Ve zdůvodnění tohoto kroku se mimo jiné píše i to, že trinidadští strážníci obyvatelům nepřinášeli žádný užitek, naopak jim spíše škodili. Tak to bych věděl i tady v Praze o místních odděleních.
0: A napadlo je, že by si na auto nalepili pomáhat a chránit?
1: Myslíš, že to je tím?
0: Ne, určitě.
1: Ježišmarja, ty Američani vůbec nemají dobrý nápady. No a pojďme, zůstaneme u policie, protože britská policie vyšetřuje bizarní krádež celé betonové zastávky MHD. Místní úřady v hrabství netuší, jak se těžký objekt podařilo odvést. Případ vzbudil obrovský zájem na sociálních sítích a v diskuzích. Policie teď doufá v pomoc svědku a s jakýmikoliv informacemi. Jde o jeden z nejneobvyklejších zločinů letošního roku. Tak nebyli to ty policajti z toho Texasu?
0: Ne, teď koukám, že na eBay někdo prodává zastávku. Tedy.
1: Kolik stojí?
0: 12 000.
1: Tak to berem. No a zůstaneme v zahraničí, muž v Irsku se pokusil zaplatit pokutu za rychlost v mincích. Na policejní stanici dorazil s těžkým kbelíkem plných drobných. Úředníci strávili počítáním peněz celé odpoledne. Policie incident nakonec humorem přijala. Muž se chtěl pomstit, ale pobavil tím celou zemi.
0: Hele, prachy jako prachy, ne?
1: To
0: se musí prostě počítat. A navíc to podle mě, buď teda vyhrál v nějakém automatu, jo, takový ten hrací automat, že jo, tam
1: ten
0: to padá.
1: Starý dobrý takový, kde to padalo z toho.
0: A nebo, jak si házel ty drobný peníze třeba za sprostý slovo někam.

rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hit Rádiem. Zlepší si náladu.

0: dobrou muzikou od Linkinu právě teď u nás. Hit Radio s vámi, 8:45, no a za pár minut samozřejmě další velké hity. Krištof s Dominikou Aláďou, Calvin Harris, anebo Sabrina Carpenter. No a v 9 další čerstvé zprávy.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
0: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Sabrina Carpenter právě teď před 9. hodinou posloucháte Hit Radio City. Mimochodem děkujeme moc za zprávy, které chodí na 777-937-777. Dobré ráno, jsem v práci a budu i zítra a taky v pondělí. Starám se o 1300 slepiček a 100 kohoutů. Všem přeju krásný volný víkend a to napsala Jarka. My moc zdravíme slepičky, kohouty, to jsou ty vajíčka, na které Filip už vlastně čeká celé ráno, že si udělá tu parádní smaženici, že...
1: Kde tak, máme?
0: Jarko, moc zdravíme a když tak nám tam nechte bokem nějakých kolik, tak 6 vajíček je ideální.
1: No, takhle pro nás vlastně myslím, že my jich dáme v klidu 10.
0: Dobře, tak Jarko, 10 vajíček a my se brzy zastavíme.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Mami, já potřebuju novou bundu.
5: Koukej, tady na vmart.cz je jedna krásná s dinosaurama. Sovčelová, teplá, nepromokavá a ušitá v Liberci.
4: Je, dinosauři! A mají k tomu i kalhoty?
5: Jasně, vezmeme i kalhoty a budeš mít celou dinosauří sadu.
4: Tak to beru!
5: Sovčelky z vmartu, kalhoty, které si děti zamilují. Objevte všechno dětské oblečení na v-mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: On air.
7: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Nastou sobotou je 9. hodina a další zprávy, vítejte u nich. Před topnou sezonou se vyplatí nechat si provést servis plynového kotle. Ačkoliv zákon domácnostem pravidelný servis přímo neukládá, provozovatel je povinen zajistit bezpečný provoz v souladu s pokyny výrobce. U nových kotlů vyžadující roční kontrolu sami výrobci jako podmínku pro uznání záruky dávají. Stále více domácností proto volí pravidelný servis jako součást širší služby od energetické společnosti. Velcí dodavatelé energií servis nabízejí v rámci svých služeb. Poruchy zabezpečovacího zařízení hned dvakrát jen v tomto týdnu omezily provoz na hlavním železničním koridoru mezi Pardubicemi a Kolínem. Vlaky nabíraly téměř hodinové zpoždění. Mezi městy navíc byly plánované výluky kvůli rekonstrukci trati. Největší problémy byly na konci srpna, kdy porucha výrazně zkomplikovala provoz dálkových vlaků. Podobných závad zaznamenali dopravci v posledních 2 měsících hned několik. A pojďme také na fotbal. Francie v úvodním kole Ligy národů porazila gólem Kyliana Mbappého Turecko 1-0. Zinedine Zidane si tak odbyl úspěšnou premiéru v roli reprezentačního trenéra. To Belgičané zvítězili 2-0 v Itálii. Jejíž tým vedl staronový kouč Roberto Mancini. Ukrajina porazila Maďarsko 1-0 a Švédsko doma vyhrálo nad Rumunskem poměru 2-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Zhruba 70 míst v Plzni a našem regionu se o tomto víkendu promění v centrum umění. Koná se totiž víkend otevřených ateliérů, který nás nechá nakouknout pod ruce umělcům. Přístupné budou galerie, umělecké školy a ateliéry a většina míst si chystá i doprovodný program.
10: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
1: Dnešek nabídne parádní počasí, bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne bude vybízet hlavně k procházkám, protože teploty se budou pohybovat od 18 do 22 stupňů Celsia.
11: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada z Hit Rádia.
0: Tak zdravíme všechny, kteří mají volný víkend. Je tady sobota, 9 hodin a k tomu 2,5 minutky. A je teda pravda, že je vás dost, kteří musí i o tomhle prodlouženém víkendu pracovat. Hanka nás zdraví z 12-hodinové služby v nemocnici. A zítra prý taktéž budíček v 5 ráno, příchod domů někdy 19.45 a na státní svátek. To má úplně stejně. Mimochodem má prý narozeniny. Tak jí moc zdravíme, Hani, zvládněte to. Prostě dneska jako pevný nervy. My to zvládáme fantasticky. Filip je dnes opravdu v elitní formě.
1: Jo? Elitní forma. Už jedu, počkej, já si jdu dát kliky. Musím jít.
0: Ano, ano, push, push, nahoru a dolů. To bych ti mohl pustit Venga Boys Up and Down. On je fakt dělá, to je neuvěřitelný. No, škoda, že nejsme v televizi. Filipe, už toho ne, nejsme v televizi. Roxette a Sleeping in My Car a za chvíli Taylor Swift.

0: tak všechno mám.
1: 9 minut po 9, takhle nám to pěkně vyšlo, sobotní Hit Radio, no a taky jedna velká hudební premiéra. Teda takhle, oficiálně byla už včera, protože 25. září v pátek vyšla nová písnička Taylor Swift. Celosvětově dá se říct, že tahle dáma je v podstatě číslo jedna momentálně, jo. Nejenom, že vyprodává vstupenky jako tak rychle na svý koncerty, že ani nemrknete, nejenom, že kdykoliv, kde udělá třeba na jednom místě jako 3-4 koncerty, tak se vždycky hned vyprodají. I co se týká poslechů na streamovacích platformách, tak je tam vždycky číslo jedna. Prodeje vlastně alb, to samý, prostě Taylor Swift jako absolutní number one. Dokonce to, vlastně ten její status hvězdy došel tak daleko, že si mohla dovolit svoji letošní svatbu udělat v Madison Square Garden, což přátelé si nemůže dovolit jen tak někdo. No a samozřejmě ta Swiftie mánie, která okolo ní je, tak je podpořena vždycky každou novou písní. A tentokrát je prý úplně ze života, protože někdy jsou ty vztahy jako fakt komplikovaný, jo. Je to v podstatě taková zpověď dam, žen a vlastní zkušenosti z toho, jak s těma chlapama to prostě není úplně jednoduchý, jo. A jak většinou chlapi dělají stejné věci a ty ženský potom trpějí, jo. Jmenuje se to Patient Zero, to znamená pacient číslo nula, v podstatě takový jako postupný, chronologicky časovaný jako začátek, kam se můžete dostat. A my tu písničku ještě normálně u nás na Hit Radio nehrajeme, ale řekl jsem si, že je nejvyšší čas udělat trošku výjimku a tak vám ji dát právě teď. Všem, kteří v sobotu, po ránu nebo dopoledne posloucháte Hit Radio. Tady je Taylor Swift a novinka Patient Zero.

0: Chlapce a pace, Rose a Bruno Mars, vy posloucháte Hit Radio, přejeme dobré ráno vám všem, kteří už jste na nohou. Máme 9:45 a za pár minut si dáme další skvělou muziku. Připraveni jsou Coldplay nebo taky Enrique Iglesias. Mám zásadní dotaz na muže, který ví v podstatě úplně všechno, je to jeden z nejinformovanějších lidí v tomhle studiu. Vzhledem k tomu, že jsme tu dva, tak Filip má tuhle funkci.
1: Už jsem tě chtěl vlastně vyseknout poklonu a ty jsi nějakhle nakonec ponížil. Pojď mi říct, o co jde.
0: V pondělí je státní svátek.
1: Jo.
0: Mě zajímá, jak jsou otevřené obchody. Jestli jako můžu jít do obchodu, nebo nemůžu jít do obchodu. Protože vem si, že už je to 10 let, co se obchodníci u nás v České republice musí řídit tím zákonem, který vlastně upravuje tu prodejní dobu a zakazuje obchodům s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních otevírat na některé

0: asi to.
1: Za pár minut další muzika, hezké ráno.
2: To nejlepší z finále Plzeň. Romantický milovník ne bojovník nebo drama Pramen. I to jsou snímky, které uvidíte druhý den festivalu Finále. Zmiňované filmy navíc letos v létě získaly cenu na filmovém festivalu v Karlových Varech a my je uvidíme 26. září ve velkém sále Měšťanské besedy, kam dorazí i mnoho herců. Milovník ne bojovník začíná v 17:30, Pramen pak v 20:30. K tomu vytvoří delegaci Kateřina Černá, Aňa Geislerová, Pavel Strnad nebo například Katarína Tomková. Pro děti jsou o víkendech připraveny pohádky a po jejich promítání i workshop před Měšťanskou besedou. V sobotu si po animovaném filmu Tajemství džungle mohou vytvořit vlastní klíčenku s tématickým zvířátkem. Hezký víkend!
3: Mediálním partnerem festivalu Finále je Hit Radio FM+.
4: Maxi.
5: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
4: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Jsem hrdina.
10: Co tady blbneš?
9: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
10: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
9: Vše na 211.cz.
10: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
11: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
12: Tomas Arsov v Tetě?
11: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
12: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
11: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
13: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
14: Tiskne, kopíruje, skenuje.
13: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
14: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
15: Tisknu levně CZ.
16: Náplně hned.
17: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
18: Randíte?
19: A tohle znáte?
18: Bylo to fajn, ozvu se.
19: Sestěhujem se hned?
18: Zapomněl jsem peněženku.
19: Uděláme si selfiečko?
18: Promiň, volá manželka.
19: Mrkneme do pařížský?
18: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
20: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
21: Elite Date, seznamka pro vztah.
22: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
21: Elitedate.cz.
23: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
24: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
25: Zlepši si náladu.

Nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Letní podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

0: my jsme Hit Radio, přejeme vám dobrou sobotu, hezký víkend. Samozřejmě i víkend patří k celému týdnu, i patří sem k nám na Hit Radio. A jestli jste náhodou v práci, tak my taky, jo? Ale důležité je, že máme před sebou prodloužený víkend, vy určitě plánujete spoustu věcí a neměli byste je určitě odkládat, přátelé. Jestli něco chcete udělat až za 3 týdny, ne, pokud možno to udělejte hned. Pravda, může vás možná uklidnit to, že v tom odkládání nejste sami, protože s neustálým odkládáním povinností má mít problém podle průzkumu zhruba každý 3. Čech. Před 40 lety to bylo přitom jenom něco okolo 5% lidí. Jo. Takže to evidentně jako trošku klesá nám ta produktivita. Takový Filip, ten by vám o tom byl schopný povídat hodiny úplně.
1: No to já můžu, hlavně já znám ten odborný název, který jste možná slyšeli, prokrastinace se tomu říká.
0: To je tomu chtěl vyhnout.
1: Chorobné odkládání povinností a mám to přesně tak. Včera vlastně jsem si chtěl ohřát jídlo, bylo myslím 19.30 a dostal jsem se k tomu ve 20.20. Jo, prostě jsem ležel na gauči a odmítal jsem vstát. Já mytí nádobí taky. Máš to s něčím takhle taky?
0: Ne, já jsem viděl, co jsi dneska dával ke snídani, tak jsem si myslel, že jsi ohřál až teď ráno večeři.
1: No, byla to večeře, ale z jiného dne ještě. Přátelé, k snídani jsem dneska měl chili con carne s pitou a zakysanou smetanou.
0: Takhle ten člověk umí žít. No nic, pojďme ještě k té prokrastinaci, jo. Hele, já odkládám jako spoustu věcí.
1: Máš čistý auto?
0: Teď jsem ho nedávno nechal umýt, takže dá se říct, že je čisté.
1: Já mám 3 týdny špinavé auto, už jsem měl 5x kolem babky, říkám, umyju to, ne, příště. A také to děláme s benzínem, teď jak je drahej, víš, akorát tam to nemá ten efekt, že bych ušetřil, tam to, prostě si to zaplatím.
0: A rozbliká se žebravé okno a ne, to ještě vydrží a pak stojíte na té dálnici, máte ty varovné světla, jdete s tím kanistrem a říkáte si, to ještě vydrží.

0: S Robinem Schulzem před 9:45. Hit Radio s vámi. A další velké hity vám dáme už za chvíli. Třeba Damiano David tady bude, nebo taky Clean Bandit. A ještě přidám pranostiku pro dnešní den, přátelé, 26. září. Představ si, že dnešní pranostika zní: na svatého Cypriána chladno bývá často z rána.
1: A to jméno Cyprian, to si vymysleli, nebo to opravdu existuje?
0: Řekl bych, že dřív se asi jako používalo, ale přijde mi to jako, že to není příliš originální pranostika, protože jestli si pamatuješ, tak v létě se říká svatá Anna chladna z rána a dneska máme na svatého Cypriána chladno bývá často z rána.
1: Vidíš tam tu podobnost?
0: Jako zbytečná si bych řekl. No.
1: To si teda myslím. Každopádně jsem ještě našel, že Cyprian je mužské křestní jméno latinského původu, které v překladu znamená muž z ostrova Kypr. To se mi jak nezdá.
0: Je teda. To hezký?
1: Jo, ale je to teda přehled od AI a každopádně v České republice prý žije přibližně 10 nositelů tohoto jména.
0: Tak jestli nás náhodou poslouchá nějaký Cyprian, tak ať okamžitě napíše na 777-937-777 a případně, jestli vy znáte nějakého Cypriana, dejte nám na něj rovnou číslo.
2: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
3: Ve čtvrtek bude mým hostem ředitel Fakultní nemocnice Plzeň docent Václav Šimánek. Probereme rozsáhlou stavbu pavilonu chirurgických oborů, přípravy na pavilon infekčních chorob, nová parkovací místa, nákup invalidních vozíků i robotickou rehabilitaci. Největší novinky roku 2026 uslyšíte v rozhovoru.
2: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+.

0: Míra je před 10. hodinou. Hit Radio s vámi a za pár minut čínsky víno, anebo taky čerstvé zprávy.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, je přesně 10 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. V Bangkoku spadlo za dva dny téměř 300 mm srážek a úřady vyhlásily ve všech obvodech stav ohrožení. Rozhodněná voda zaplavila ulice i domy a lidé se v některých čtvrtích brodí až po stehna. Premiér kvůli krizové situaci předčasně přerušil svou zahraniční cestu a vrací se zpět do vlasti. Město naplno odčerpává vodu a pro obyvatele připravilo 1 000 000 pytlů s pískem i evakuační centra. Varování před vydatnými dešti a dalšími přívalovými povodněmi přitom v oblasti platí až do neděle. Etiopie se opět ocitá na hraně ozbrojeného konfliktu. V některých regionech země, včetně severoetiopské Tigraje, se v poslední době rozhořily tvrdé bojové střety. Povstalci tam obsadili letiště a v dotčených oblastech jsou vážně omezeny dodávky i fungování mobilních sítí. Země tak čelí hrozbě obnovení rozsáhlé vnitřní nestability navzdory předchozím snahám o stabilizaci po předchozích válečných krizích. A pojďme také na sport. Čeští fotbaloví reprezentanti vstoupí dnešním zápasem Ligy národů proti Chorvatsku do nové éry. Poprvé se představí pod vedením španělského trenéra Santiho Denii, který po mistrovství světa na lavičce nahradil Miroslava Koupka. Favoritem zápasu je chorvatský tým vedený kapitánem Lukou Modričem. Český celek trojnásobné medailisty ze světových šampionátů v dosavadních 6 vzájemných duelech ještě neporazil. Přímý přenos před zápasovým studiem sledujte na ČT Sport o 19.30. Už od 15 hodin dnes ale otevírá všem fanouškům brány také Repre Fanfest, což je fanzóna přímo u stadionu s bohatým programem, a to až do úterního večera. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Druhým dnem dnes v Plzni pokračuje filmový festival Finále Plzeň. Centrem 39. ročníku této akce je opět Měšťanská beseda, která nabídne desítky různých projekcí filmů a seriálů pro dospělé i pro děti. Do západu české metropole se navíc chystají i filmové hvězdy. Víc na webu festivalfinale.cz.
9: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
7: Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, na východě místy polojasno. Co se týče teplot, záleží na tom, kde budete. Co se týče většiny území, maximálně na 22 stupních. Na severu a severovýchodě počítejte s maximem na 19 stupních Celsia.
0: No a teď už nás čeká skvělá muzika. Kuba Urban za vámi, nebo před vámi, to je podle toho, kde máte rádio. A teď už čínsky.

0: Alan Walker a taky sobotní dopolední Hitradio. Za pár minut i Omi a Cheerleader a nebo novinka od Miley Cyrus. To všechno vám pustíme za chvíli, ale pojďme se ještě vrátit do toho včerejšího rána.
1: Kdo pak to zvoní s Hitradiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Je to tak, protože včera jsme to vlastně ukončili, to znamená, že jestli jste byli připraveni na to, že v příštím týdnu budete v 7 hodin a 10 minut čekat u svých dveří s tím, že vám zazvoníme, vy otevřete dveře a bude tam hlídka Hitradia, tak je jako dobrý, ale už je trošku pozdě. Kdo pak to mluví je, nebo kdo pak to zvoní je za námi. A Šárka inkasovala včera ráno ve snídaní šampionů 50 tisíc korun. Hezky z ruky do ruky.
2: A někdo nám otevírá. Vy budete Šárka. A obrovský pes tady je. Pane bože. Pane bože. Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám. Já nemám tak dlouhý kabel. Vy jste na nás normálně číhala 50 tisíc korun. Ještě jste na nás nepustila toho psa.
3: Já, ty to štěně.
2: To je štěňátko, když je vyšší než Jasmin.
3: Jo!
2: 50 tisíc korun, paní Šárka.
0: Já vřele doporučuji, abyste se podívali na náš Instagram, protože tam najdete to Šárčino štěňátko, které vypadá v podstatě jako takový poník. Ano, je to opravdu obrovský pes a Jasmin by na něm bez problému mohla jezdit po obci.
4: Já jsem se koukal, to byl takový pes Falco z Nekonečného příběhu. Asi argentinská doga, dle mých poznatků si myslím.
0: No a mně se teda líbilo, jak paní Šárka říkala, vždyť je to štěňátko.
4: A mně by se líbilo, víš co, Jakube, vyhrát 50 tisíc korun.
0: Jo, a co bys si s nima udělal, prosím tě?
4: Co bych s nima udělal? Koupil bych si zimní pneumatiky na auto, protože na jedný mám bouly a říkal jsem si právě prokrastinace, nechám to jasně, na zimu, kdy to jasně bude nejdražší, to jsem přesně ano udělal. No a asi, jak je moderní dneska, poslal bych něco třeba do útulku pro pejsky, opravdu.
0: To je hezký.
4: Třeba 5 000 toho aspoň.
0: No to je dobrý, to je pak dobrý. Takže vidíte, Filip si plní svoje praktické sny, vy si samozřejmě můžete případně jako splnit nějaký svoje lepší sny, třeba nejenom pneumatiky, já nevím, dovolená, jo, za 50 se ženeš dobrou dovolenou.
4: To určitě, to
0: si
4: určitě.
0: Myslím, že určitě.
4: Takhle, když nevezmeš manželku a děti pojedeš sám, tak to bude pěkná dovča.
0: Možná budete mít i tendenci se nevracet, přátelé, ale ono za těch 50 tisíc se jednou vrátit prostě budete muset. Omi a Cheerleader, no a vy poslouchejte i nadále Hitradio, protože kdo pak to zvoní, je sice za námi, ale my pro vás chystáme už brzo něco dalšího. Tak hezké dopoledne.

0: Meteorologové slibují, že teploty v příštím týdnu se budou někde pohybovat dokonce okolo 25 stupňů. Začínat to bude už vlastně dneska částečně, nabíhat to bude tak nějak jako pondělí, úterý, středa, čtvrtek. To znamená, že většinu toho příštího týdne budeme mít opravdu hezké počasí a typické babí léto, tak jako máme rádi. Tak si to užívejte, zejména pokud jste spojili třeba to pondělní volno s nějakou ještě, nevím, další dovolenou. Myslím si, že jestli se budete pohybovat tady u nás po Čechách, tak že to padne na úrodnou půdu. Zkrátka, počasí bude skvělý. David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. Gun, gun, gun. I tohle je muzika a tohle je velký hit, který uslyšíte za chvíli.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Under Armour makes you better.
5: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Haló lidičky, jestli pa to víte, že v DSP Marketu opravdu dobře nakoupíte. V Mrákově mají Profi Voděvy a Ičkom stuze pěknýma akcema. Jejich dívčata vás tam parádně oblíknou, obujou a ještě slevu dají. A ve Gdyni mají stavebniny. Hodně zboží na krámu, fakt dobrý ceny a navíc dobře poradí a všecko na stavbu zařídí. No prostě, aby vám to vždycky všecko dobře šlo. DSP Market, Profi Oděvy Mrákov a stavebniny Gdyně. Tak přijďte jí tu.
9: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Vynech lepek.
11: Otužuj se.
12: Berhořčík.
13: Zkus půst.
14: Víc bílkovin.
15: Méně cukru.
16: A adaptogeny.
17: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
18: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Knihovna Maitreya.
0: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
19: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
16: Nyní i jako audiokniha.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.

0: Aerosmith, I don't wanna miss a thing. A Lost Frequencies nebo Lady Gaga už za chvíli hudebně u nás na Hit Radio. Stále přejeme dobré sobotní dopoledne. No a jestli máte rádi fotbal, tak si myslím, že byste teď měli být v pozoru, protože nás čekají vlastně premiéra nového trenéra, jo, to je zásadní. Čekají nás dva zápasy fotbalové reprezentace a k tomu taky jedna pěkná akce, která se jmenuje Reprefest. Jedním z hlavních činitelů celého toho Reprefestu je Filip Lejček. Nevím, jestli ho znáte, ale to je opravdu velmi sympatický moderátor Hit Radia. Je tady s námi. Dobrý den, Filipe.
1: No, dobrý den. Já bych vás chtěl samozřejmě pozvat, abych řekl správně ten název Repre Fan Fest, protože okay, je to pro vás, pro fanoušky. Takže pokud máte rádi fotbal, určitě to nezačíná v Edenu jenom tím zápasem, ale mnohem dřív. Tady dneska můžete dorazit od 15. hodiny do 21. a tenhle ten Fan Fest běží až do úterý, to znamená i v neděli, v pondělí o svátek a zároveň v úterý. My samozřejmě dneska hrajeme s Chorvatskem večer a v úterý s Anglií. Těšit se tam můžete na fotbalový turnaje, otevřený trénink reprezentace, autogramiáda tam bude, taky samozřejmě nějaký ten DJ, soutěže o ceny, dobré jídlo, no a samozřejmě taky ty domácí utkání repre s velkými týmy Chorvatsko a Anglie. Samozřejmě favoriti nejsme na tyhle zápasy, ale tím, že přijdete dopředu, tak dáte vlastně už reprezentaci takový ten impuls, že jim držíme palce všichni.
0: Že jsme ten 12. hráč.
1: 12. hráč, ano.
0: Ještě můžeme dodat, že další náš takový bezvýznamný kolega, pan Pelnář, který...
1: Ten to bude moderovat zítra.
0: Ano, ten provází dokonce všechny ty zápasy, to znamená, že zítra se na něj taky můžete těšit. No a prosím tě, tip na výsledek, no, já to potřebuju vědět, jako, chci to z tebe dostat.
1: No, hele, takhle, já bych samozřejmě rád řekl, že hodně vyhrajeme, ale já budu hodně optimistický a řeknu, že dneska porazíme Chorvaty 2-1, byť hodně lidí si bude klepat na čelo, protože Chorvati jsou favoriti, ale já věřím Čechům, já jsem patriot.
0: Hele, ještě jsem se díval, teď mi řekni, jestli je to správně nebo ne, Luka Modrič,
1: ano,
0: asi 45-letý stále hraje?
1: No počkej, tomu není 41, myslím, počkej, já to jdu se jdu podívat.
0: Dobře.
1: Luka Modrič, jo, 9. září 18, takže teď na oslavil 9. 41. narozeniny. Hele, hraje dokonce místo, aby se dal do ústraní, tak šel hrát do AC Milan, což pořád je jako hodně dobrý klub. No a lítá tam prostě, když je mu 20 na tom hřišti.
0: A uvidíme ho teda normálně.
1: No měl by hrát dneska, je to kapitán chorvatský reprezentace a největší hvězda jejich.
0: Tak držíme palce, ať to dneska dopadne a samozřejmě Repre Fan Fest a když tam dorazíte, tak nezapomeňte Filipa moc pozdravovat. Jo, to jsi vlastně ty.
1: To jsem já.
0: No jo, Ježíš Maria.
1: Doražte.

Pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitádiem. Zlepši si náladu.

0: hrajeme Lady Gagu a její Abracadabra. Mimochodem čerstvá maminka Lady Gaga dlouho to tajila. Ono už pak jednou to prostě neutajíte, to je jasná věc, takže jí samozřejmě gratulujeme, přejeme, ať je to zdravé a ať má spoustu dalších radostí, nejenom po té hudební stránce, protože předpokládám, že ta půjde trošku stranou teď, ale ať se jí daří i po té rodinné stránce. Myslím si, že ta holka si to zaslouží už jenom vzhledem k tomu, kolik musela obětovat hudební kariéře. Takže Lady Gaga za námi, no a vybíráme další velké hity, které tady budou za chvíli. Luis Capaldi, Lenny a nebo Felixiana. No a chystáme na 11. taky další čerstvé zprávy, tak si na ně počkejte.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
3: www.pubec.cz.
4: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Premium partnerem reprezentace je Staropramen.

0: Hitradio je s vámi před 11. hodinou. Víte, co to znamená? Už za chvíli máme pro vás hity k obědu. A zajímá nás, co vaříte. Tak se na to připravte. 777-937-777. Další zprávy za chvíli.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Hledáte místo, kde se bude vaše dítě cítit jako doma? V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Čeká na vás krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a hlavně zkušení pedagogové, kteří se o vaše děti s láskou postarají. Dny otevřených dveří v Zanzíku probíhají právě teď. Rezervujte si svůj termín na www.zanzík.cz, kde se dozvíte víc.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Krásnou sobotu, za chviličku 11. hodina a další zprávy, vítejte u nich. Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Sněmovna včera schválila hlasy koalice vládní novelu se zrušením každoroční valorizace jejich cen. Opozice mluvila o populismu. Předlohu poslanci doplnili o úpravu platnosti jednodenní známky. Měla by nově platit 24 hodin od zakoupení, nikoli do půlnoci daného dne. Novelu nyní dostane k posouzení Senát. Řeka Bílina se po téměř půl století vrátí zpátky do přírodního koryta. Tok byl sveden do 3-kilometrového potrubí, protože voda ohrožovala těžbu uhlí. Povodí Ohře na korytě mezi Mostem a Chomutovem zahájilo hlavní stavební práce. Ty by měly skončit v roce 2028 a vyjdou na víc než 120 milionů korun. A pojďme také na sport. Hokejový útočník Filip Chytil z Vancouveru je s poraněným ramenem z přípravy na Marotce a přijde příští týden o začátek sezóny NHL. Generální manažer Canucks Ryan Johnson kanadským médiím řekl, že problémy by měly být svalového charakteru. Lékaři budou zdravotní stav 27-letého Chytila, jehož kariéru poznamenali otřesy mozku, hodnotit v týdenních intervalech. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Plánujete výlet? Co třeba vyrazit na Šumavu, kde se o tomto prodlouženém víkendu konají dny šumavského Trojhradí? Bohatý program si připravil Kašperk a také hrady Rabí a Velhartice. Během programu si můžeme vyzkoušet práci středověkých stavitelů a nahlédnout do míst, kam se běžně nedostaneme.
12: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
10: Na co čekáváme, jasno nebo skoro jasno, na východě místy polojasno, na většině území maxima až na 22 stupních, na severu a severovýchodě 19, pokud byste vyráželi na hory, počítejte s 15 stupni Celsia.
0: No a s Filipem vám přejeme dobré dopoledne, teď je 11. hodina, vy už připravujete oběd a nás zajímá, co dneska kuchtíte. Máme pro vás hity k obědu, tak se pochlubte na 777 937 777.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Miraj, i přesto všechno, a tohle je samozřejmě píseň, se kterou jsme začali dnešní hity k obědu, které si diktujete na 777-937-777. A bylo to mimochodem pro Tomáše, zdravíme do Valmezu. Tomáš si dělá na oběd zapečenou klobásku, peče v troubě prý, k tomu přihodí hranolky a svatou trojkombinaci, tedy hořtice, tatarka a kečup. Dobrou chuť, přátelé. A my pokračujeme, další zprávy chodí. Zdravíme do Varnsdorfu, tam je Monča, ta dělá klasiku, to znamená bramborový salát řízek, milujeme, skvělá věc. Já jsem si u mojej milované manželky řekl plněnou papriku, rajsku a knedlík. Výtečně, to jsem dlouho neměl, to je dobrá věc. No a aby jsme to spojili ještě s hudbou, tak tady mám od Lenky jednu zprávu, která by si přála Ves a Alane, což je jako velká devadesátková hitovka. A jak ona sama píše, rozhodla se prý dneska trochu čarovat. To znamená hovězí vývar, domácí drobení, bramborový salát, vepřový řízek, štrůdl a k tomu všemu ještě čeká, až chlap dorazí z hub. Tak teda, jako klobouček. Lenka tady píše, že odpoledne při formuli bude mít co dělat. Ano, ve 13 hodin se jede velká cena Azerbajdžánu, to znamená v Baku. Já se teda moc těším. My to zase nevyhráme, protože fandím Ferrari, takže to je úplně zbytečný, že ho se dívat, ale dívat se určitě budu. A pro Lenku i pro vás, pro všechny ostatní, kteří jste na příjmu Hit Rádia. Tady Ves a Alane a přejeme dobrou chuť a i vy si můžete nechat zahrát nějakou tu svojí. 777-937-777 a budeme rádi, když k tomu připojíte, co si dnes dáváte k obědu.

a Rhyme Spin Doctors, Two Princess. A my jsme Hit Radio. Hezkou sobotu a dobré dopoledne. Vždycky po 11. hodině, takhle o víkendu, pro vás máme ty největší hity k obědu. A o nich rozhodujete jenom a jenom vy. A to na 777-937-777. Tomu taky přihazujete, co dneska chystáte, jo? Jaký bude ten sobotní oběd. Tak, Stáňa píše, že je to kuřecí a vepřový špíz, bramborová kaše, odpoledne oslava mých narozenin a proto linecké koláčky, kanapky a vepřové a kuřecí řízečky. Fantazie, Stáňo, zdravíme a hlavně všechno nejlepší, jo, k těm narozeninám. K obědu máme smaženici a brambory a rajčatový salát a prosím, můžete zahrát něco letního, když nám přijde to babí léto. Děkujeme moc, Zdenka, něco pěkného, jsme starší generace, no tak stále vás posloucháme. Jo, tak mohli bychom něco, já, co tak asi dáme? Z osmdesátek bychom mohli vybrat Genesis s Philem Collinsem, That's All. A dáme ještě jednu zprávu, pěkné sluneční dopoledne z Nadekonic. Já dneska pro přítele a zedníka vařím rýži se směsí, se srnčí na zelenině a pro babečku bramborovou kaši se smaženým květákem. Jo a ještě je polévka uzená s kroupami a bude taky kynutá bochta s tvarohem a švestkami. Jo, tak to je docela šlichta. To znamená, že to máte jako na poměrně hodně dlouho, tak hlavně ať se nic nepřipálí, ať je všechno hotovo a přejeme dobrou chuť, jo? S Lenkou už za chvíli.

0: od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kauflandu.

0: nechcete soutěžit o nejhorší rande?
1: Elite Date, seznamka pro vztah.
2: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
1: Elitedate.cz.
3: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
4: Tiskne, kopíruje, skenuje.
3: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
4: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
5: Tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: Atención!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

a Adam Levem a taky Hit Radio. Dneska v sobotu dopoledne i v 11:30. Stále zjišťujeme, co dneska budete mít na oběd. A další zprávy, které dorazily od Evy třeba. Vařím plněné bramborové knedlíky s uzeným, také k tomu zelí, cibulka a prosím o zahrání Petra Muka. No jasně. Tak není problém, Petr už je připraven. No a ještě se zastavíme v Novém Jičíně. Zdraví Vláďa dělá totiž vepřové závitky s anglickou a taky hermelínem, jo? Tak tohle jsou vaše obědové tipy, co dneska na sobotní oběd připravujete vy. No a k tomu vám hrajeme vaše oblíbené písně. Ty a já, Petr Muk, a za pár minut třeba Alesso a Heroes.

0: Tohle už je dneska absolutní klasika. Nothing Else Matters, Metallica a Hit Radio, které je s vámi i lehce před 11:45. To znamená, že nám zbývají už opravdu jenom dvě písničky, jak to tak vidím, které jsou přesně podle vás a podle vašeho gusta a jsou to hity, které vám hrajeme k obědu. Eminem s Rihannou a za pár minut taky DJ Semi, to je pro Radka, který mimochodem na dnešní oběd chystá přesně nic. Tak je skýlo. A mimochodem, když už jsme u té Metaliky, tak ještě musíme zdravit do Nového Města, protože Richard nám napsal, že manželce Martině by měla letět zrovna tahle píseň, Nothing Else Matters, a to proto, že dneska připravuje dýňové risotto. To je přesně to jídlo, které je takzvaně podzimní, takže to jste to vychytali naprosto správně. Za pár minut další hity, my jsme Hit Radio.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: tuším, že tohle byl nějaký rok 2002. Co jste zrovna tehdy dělali? Jen si vzpomeňte, DJ Sammy a Jenu a Heaven těsně před pravým polednem u nás na Hit Radio. Tak stále hezkou sobotu, za chvíli už se klidně chopte svého oběda, který jste doteď připravovali, a přejeme vám dobrou chuť, a my vám k tomu samozřejmě budeme hrát další velké hity. Pokračujeme za pár minut s Michaelem Jacksonem, ale čekají nás i zprávy, a to ve 12.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Hey, this is Ava Max. All the hits.
7: On air.
6: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Současní maturanti budou mít kvůli omezeným místům na vysokých školách výrazně stíženou pozici. Vláda totiž v návrhu státního rozpočtu pokrátila vysokým školám finanční prostředky. Podle České konference rektorů tak univerzity nebudou moci přijmout silné populační ročníky. Zatímco poptávka studentů roste, rektorům chybí miliardy korun na udržení kapacity a kvality výuky. Hrozí tak, že řada talentovaných mladých lidí se na vysokou školu nedostane vůbec. Češi při nákupech stále častěji odmítají vytahovat peněženky a jednoznačně dávají přednost platebním kartám. Vyplývá to z nového průzkumu, podle kterého bezhotovostní platby v tuzemsku naprosto dominují. Kartou dnes lidé platí nejen ve velkých obchodech, ale čím dál častěji i za drobné nákupy. Hotovost ale v peněženkách úplně nekončí a mnozí dál nosí pro jistotu nebo k lepšímu hlídání výdajů. A pojďme také na basket. Stephen Curry přidá v dresu Warriors další dvě sezony. Čtyřnásobného šampiona NBA čeká již 18. ročník ve stejném týmu a je tak nejdéle sloužícím aktivním hráčem v jednom klubu. 38-letý basketbalista podepsal novou smlouvu podle ESPN na 2 roky a 116 milionů dolarů, tedy téměř 2,5 miliardy korun. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Zhruba 70 míst v Plzni a našem regionu se o tomto víkendu promění v centrum umění. Koná se totiž víkend otevřených ateliérů, který nás nechá nakouknout pod ruce umělcům. Přístupné budou galerie, umělecké školy a ateliéry a většina míst si chystá i doprovodný program.
10: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
0: No, počasí nás čeká teď v následujících dnech velmi pěkné, protože se blíží babí léto. Ačkoliv už máme podzim, tak léto ještě naposledy vystrčí růžky a vlastně začíná to už dneska. Nejvyšší teploty do 22 stupňů, pršet by rozhodně nemělo. Počítejte s tím, že jenom na severu a severovýchodě naší republiky se teploty udrží někde pod 20, a jestli se pohybujete na horách, teploty budou maximálně do 12 stupňů. Ale sobota pokračuje i po pravém poledni, s vámi je Kuba Urban, Hit Radio, no a taky ty největší hity. A když největší, tak Michael Jackson.

Krištof a jejich Rubikon. Máme 7 minutek po pravém poledni a vy posloucháte Hit Radio. Dobrá volba, děláte skvěle, hezkou sobotu. Jestli máte doma takový ten robotický vysavač, jak vysává za vás a vy se na něj jenom koukáte, případně mu určujete, kde by to měl vysát přes mobilní aplikaci, tak bacha na něj, já bych ho dneska zkontroloval. Některým robotickým vysavačům už totiž obývák začíná být poměrně malý. Na německé dálnici A3 musela zasahovat policie kvůli robotickému vysavači. Ano, na dálnici. On si to totiž úplně v klidu šinul levým pruhem mezi auty. Tohle se opravdu jako skoro nemohlo stát, ale je to reálná věc. Když si to zadáte do Google, tak vám to vyjde. Policisté ho nakonec odchytli a jako zjištěnou věc naložili do služebního auta. Já mám samozřejmě k tomuhle nějaké dvě teorie, jo. Buď ho omylem tedy majitel přepnul do režimu autobán, což teda nevím, jestli tam je, anebo už měl zkrátka uklízení plný zuby, prásknul dveřma a vyrazil za svobodou. Jinak si to nedovedu vysvětlit. No každopádně v levém pruhu německé dálnice platí jedno, když nevysáváš alespoň 200 km za hodinu, tak uhni doprava. Já bych se přece jenom na toho vašeho mazlíčka domácího, robotického dneska podíval, nějak mu promluvil do duše, ať něco podobného nedělá. Má to samozřejmě jednu obrovskou výhodu, jo. Jak známe české dálnice, že kdyby vjel na D1, jak se podle mě propadne do první díry. Tohle je Shakira. A tohle je hymna fotbalového mistrovství. Dáme si daj. Právě

0: ideální saxofon pro sobotní poledne. 15 minutek po 12. No a další muzika vás čeká. Stejně tak jako jedna překvapivá zpráva. Teda nevím, jestli jste to věděli, mě to dneska teda celkem zaskočilo. Je to zpráva ze včerejšího večera. Jestli sledujete sport, tak vám určitě jméno Barbora Sémanová si něco říká, jo. Je to naše nejúspěšnější plavkyně, je to vlastně teď tuším čerstvá mistryně Evropy a už její jméno na závodech neuslyšíme. No jo, teda ne, že by jako nestartovala. Ona normálně plavat bude dál, ale vdala se. A to za jméno velmi slavné. Protože až bude příště zase skákat přímo do bazénu, tak už se bude jmenovat Barbora Šupenič. A jestli vám to jméno něco říká, tak ano, on je ten, který šokoval zlatem z mistrovství světa. Aleksandr Šupenič, vynikající to šermíř a už jsou normálně manžele. Takže gratulujeme v tomhle případě, protože oznámeno to bylo včera na jejím Instagramu, tak jenom abyste se nedivili, až příště se zase budou sčítat nějaké úspěchy a to třeba právě z bazénu, tak Barbora Sémanová už je Barbora Šupenič. Abyste nebyli zbytečně zmatení. Tohle je klasika od Meredith Brooks. Bitch. A taky Robbie Williams. To všechno vám budeme hrát už za chvíli.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Maxi.
4: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi. S tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

velkolepá hudební spolupráce Martin Garrix, Macklemore a Patrick Stump. A taková malá vzpomínka, jo? Na léto, Summer Days. Mimochodem, okolo Macklemora se teď jako hodně dělo, hodně se to okolo něj točilo. On má totiž najednou volno v kalendáři, teda už vlastně zase ne, jo, ale Ed Sheeran ho tak nějak jako vyprovodil ze svého amerického turné, protože americký rapper Macklemore vlastně skončil jako předskokan turné Eda Sheerana, a to poté, co během koncertu veřejně podpořil Palestince a taky zahrál jednu protestní skladbu. No a Ed Sheeran říká, dobře, tak takhle to nepůjde, a vlastně to skoncoval se všema předskokanama a nakonec to turné dokončí úplně sám. No ale Macklemore toho vlastně využil. Najednou měl volno v kalendáři a říká, dobře, tak já oznámím svoje vlastní turné, které se dokonce jmenuje Free Palestine Tour. Zatím má 3 evropské zastávky, Dublin, Paříž a taky Londýn, ale další zastávky by prý měly přibývat. Celý ten výtěžek chce věnovat organizacím, které podporují Palestince. No a oznámení začal vlastně docela výmluvně, trošku si rýpnul, jo, do toho Eda Sheerana a říkal, jak všichni víte, můj program se teď trochu uvolnil, no takže Macklemore vlastně bez toho turné jako dlouho nevydržel, jede si vlastní a tak nějak vlastně toho celého využije. Teď už Miraj a Anděl a za pár minut třeba David Guetta s Kelly Rowland. Zazpomínáme na jejich hudební spolupráci s názvem When Love Takes Over. My jsme Hit Radio, tak hezkou sobotu.

pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitádiem. Zlepši si náladu.

0: jeden velký hit za druhým a k tomu patří taky Nico Santos, Human Being. Já jsem Kuba Urban, no a popřeju vám krásné odpoledne, nejlépe samozřejmě u nás, na Hit Rádiu, protože to počasí k tomu svádí, přátelé. Vypadá to, že dneska vlastně bude docela pěkný den. Nejenom dneska, ale meteorologové to slibují na celý příští týden, takže hurá, hurá, vítej babí léto. Už se nám chybělo. Tohle jsou Coldplay a We Pray, tohle je muzika, kterou vám ještě zahrajeme do jedné hodiny. No a společně se slyšíme zase brzo u nás na Hit Rádiu.
1: Hned jak přijde balík z V-Martu, objednala jsem ti nové sovčelky a bundu. Ty totiž fakt nepromoknou.
2: A vzala si ty s dinosaurama?
1: Jasně, že jo. Přihodila jsem tepláky, mikču i čepici s nákrčníkem. Půjdeš celý dinosauří.
2: Hustý.
1: Podzimní výbava z V-Martu. Tepláky s dvojitými koleny, mikiny, nákrčníky, čepice i sovčelové soupravy. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů. Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo. Děláme do letadel CZ. Děláme do letadel CZ.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 2 minuty před 13. hodinou. Bára Škrybová, mějte krásný sobotní odpoledne a opatrně buďte v Dobřanech, a to v ulici Přeštická. Je tam rozlitý olej na vozovce, likvidují toho hasiči. To je pro tuto chvíli z dopravy vše, šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
5: Tomas Arsov v Tetě?
4: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
5: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
4: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
8: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Češi při nakupování dávají přednost platební kartě před hotovostí. Preference digitálních plateb vzrostla na rekordních 61% a 80% Čechů by kartou platilo při každém nákupu, pokud by tato možnost byla všude k dispozici. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Mastercard. Kůrovec by mohl příští rok znovu napáchat větší škody. V Krkonoších letos jeho výskyt výrazně klesl. Správa Národního parku ale kvůli suchu a oslabeným stromům očekává v příští sezóně nárůst. Jaká opatření správa parku chystá, ví vedoucí odboru péče o Národní park Václav Janca.
9: Tam, kde můžeme, tak v tuto chvíli zpracováváme tohle dřevo, tyhle ty stromy vytahujeme a sanujeme. A samozřejmě z analýz, kde v letošním roce teď na podzimu, kde přes rok byl kůrovec, tak se dá předpokládat, že příští rok v těchto místech může být znovu.
8: Na příští sezónu proto správa parku připraví v lesích pokácené stromy, které kůrovce přilákají a pomohou zachytit její první rojení. Francouzský prezident Emmanuel Macron nevyloučil, že by se mohl ucházet o třetí prezidentský mandát. O další mandát by se však mohl ucházet po pauze, kterou si vyžaduje francouzská ústava. Macron je nejmladším francouzským prezidentem od konce druhé světové války. No a Brit George Russell z Mercedesu odstartuje z prvního místa do velké ceny Formule 1 v Baku, která se pojede netradičně v sobotu. Důvodem je státní svátek v Ázerbajdžánu, který připadá na neděli. 15. díl mistrovství světa začíná v těchto chvílích.
10: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
0: V sobotu máme veskrze letní, vidíme a cítíme to všichni opravdu jen nádherně. V maximech měříme kolem 23 stupňů Celsia a obloha je jasná nebo skoro jasná a s postupem dne se to ani náhodou nezmění.
6: Hit Radio FM Plus.
0: Takže sobota úžasná a my si jdeme spolu užít odpolední vysílání. U mikrofonu s vámi Bára Škrybová, užívejte den a užívejte muziku. See ya!

Tohle se tak povedlo. Linkin Park, The Emptiness Machine, 9 minut po 13. na Hitrádiu FM+. Ještě jednou krásné odpoledne, já jsem Bára Škrybová, pár chvil tady dneska spolu takhle přes éter strávíme. Dlouhý to ale nebude, protože si dáme spolu jenom 2 hodinky. Od 3 pak bude vysílat Katka Skutková z festivalu Finále Plzeň, a to až do 6 hodin. Takže ještě jednou krásný víkend. Dneškem jsme v jeho první třetině, protože tenhle víkend je prodloužený. Navíc k tomu máme nádherný počasí, který se bude ještě zlepšovat, jak budou ty víkendový dny přicházet. Dneska kolem 23 stupňů, zítra už asi 24 a v pondělí dokonce 26. A mě zajímá, jestli jste takhle ještě na poslední chvíli toho letního záchvěvu vyrazili někam třeba pod stan nebo i k vodě, jestli jste se prostě nechali zlákat. Ono už je teda v noci dost kosa, voda je taky studená, ale přece jenom, kdo jste neodolal a vyrazil jste ještě za těma letníma aktivitama. Dejte mi vědět, 720 870 237. Je sobota odpoledne, volníčko, paráda, skvělá nálada a skvělá muzika k tomu. Offenbach, Me Mine.

0: Måneskin in the Loneliest, sobota odpoledne s vámi Hit Radio FM+. Prodloužený víkend nám běží, přišlo k nám baví léto a já jsem se vás ptala, jestli jste volili na ten víkend nějaký letní aktivity ještě, nějaký třeba přespávačky ve stanu, koupačky a tak dále. A napsala mi Jana. Zdravím do rádia, já jsem dneska byla ve vodě, sice asi jenom 3 minuty, protože už je fakt ledová, ale když svítí sluníčko, člověku to prostě nedá. Jana. Jani, a třeba se z tebe stane otužilec? A tohle je taková ta první vlaštovka. Počkej, jak v lednu budeš rozsekávat ledy a koupat se v kulichu. A pak to budeš dávat na Instač. Protože kdo to nedá samozřejmě na Instač, ten jako by se neotužoval. Další. Ahoj Báro, já jsem dneska neodolala, ale jenom sluníčku. Ležím na zahradě v kraťasech a odmítám přijmout fakt, že za pár dní bude říjen. Markéta. To taky odmítám, ale to je asi jediný, co můžem. A vůbec nic nám to, Markét, bohužel není platný. Díky moc za zprávy, užívejte si to nádherný babí léto, který k nám na tenhle prodloužení víkend přišlo. Za chvíli si k tomu dáme letní pecku. Alvaro Soler, Sofia, to je léto jak vyšitý. A pak třeba Panic at the Disco, High Hopes, tak buďte s námi.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Farmapark Dobřany, tady je to boží, lepší místo pro děti, najdete je v stěží.
4: Pazar, já jsem Laura. Jsem tady ta nejdůležitější, mám na starost lamy, velbloudy, dýkobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farmapark Dobřany.
5: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
6: Domov je místo, kde se cítíte bezpečně a kam se rádi vracíte.
7: Nové rodinné bydlení u Daliborky v Nepomuku vám přesně tohle nabízí. Vysoký standard bydlení, bezpečí malého města pro děti, klid uprostřed přírody pro vás.
8: Školy, lékaři, obchody, vše na blízku.
7: Jen 30 minut od Plzně.
8: U Daliborky. Místo, které si zamilujete za cenu, kterou jen tak nenajdete.
7: U Daliborky Nepomuk.cz.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Halo, lidičky, jestli pato víte, že v DSP Marketu opravdu dobře nakoupíte. V Mrákově mají profi voděvy a íčkom stuze pěknýma akcema. Jejich dívče a vás tam parádně oblíknou, obujou a ještě slevu dají. A ve Gdyni mají stavebniny. Hodně zboží na krámu, fakt dobrý ceny a navíc dobře poradí a všecko na stavbu zařídí. No prostě, aby vám to vždycky všecko dobře šlo. DSP Market. Profi oděvy Mrákov a stavebniny Gdyně. Tak přijďte hýtu.
12: Přesvědčte se o kvalitě u tradiční české firmy Postele Losiná. Vystaveno máme až 180 postelí.
13: Postele Losiná, tam den začíná, Postele Losiná, tam i usíná.
14: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB+.

0: Historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
1: Hit Radio FM+.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: taky krásná písnička, která nám podtrhuje tu sobotní náladu, ještě k tomu slunečnou. Jste z Hitrádiem FM+, my jsme si říkali, že od 3 hodin dneska bude vysílat živě z finále Plzeň Katka Skutková, ale ještě než se k tomu dostaneme, tak má pro vás Katka pozvánku, co dneska neminout a co si dneska užít.
1: To nejlepší z finále Plzeň. Romantický milovník ne bojovník nebo drama Pramen. I to jsou snímky, které uvidíte druhý den festivalu Finále. Zmiňované filmy navíc letos v létě získaly cenu na filmovém festivalu v Karlových Varech a my je uvidíme 26. září ve velkém sále Měšťanské besedy, kam dorazí i mnoho herců. Milovník ne bojovník začíná v 17:30, Pramen pak v 20:30. K tomu vytvoří delegaci Kateřina Černá, Aňa Geislerová, Pavel Strnad nebo například Katarína Tomková. Pro děti jsou o víkendech připraveny pohádky a po jejich promítání i workshop před Měšťanskou besedou. V sobotu si po animovaném filmu Tajemství džungle mohou vytvořit vlastní klíčenku s tématickým zvířátkem. Hezký víkend.
2: Mediálním partnerem festivalu Finále je Hit Radio FM+.

0: Imagine Dragons nám dohráli na Hit Radio FM Plus v sobotu odpoledne v čase 13 hodin 40 minut. Kdo ještě dneska vyrážíte na nákupy, kdo jste ještě nebyl, tak udělejte ten nákup o trošku větší, protože si pojďme připomenout, že v pondělí 28. je svátek a je zavřeno. Tedy obchody nad 200 metrů čtverečních, takže večerky a tak dále a lékárny samozřejmě a ty důležitý obchody, jako třeba čerpačky, ty mají otevřeno, ale obchodňáky nemají, takže kdo dneska vyrážíte na nákup, nezapomeňte tam přihodit něco navíc, abyste v to pondělí neměli hlad. A kdo jste teď hladovej po muzice, tak buďte s Hit Radiem FM+, protože já tady mám na sobotní odpoledne za chvilku skvělý songy. A to je taky takový připomenutí, že kdo jste nekoupil cukr, tak ho určitě nezapomeňte koupit, protože byste potom třeba v pondělí mohli mít hořký čaj.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo,
5: iPhone 17,
6: laserové projektory,
5: sluchátka Apple Beats
6: a stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Knihovna Maitreya.
9: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
8: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
10: Nyní i jako audiokniha.
11: Vynech lepek.
12: Otužuj se.
13: Berhořčík.
14: Zkus půst.
15: Víc bílkovin.
16: Méně cukru.
17: A adaptogeny.
18: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
19: Hit Radio FM Plus.
7: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: me back.
1: Ano, Shawn Mendes na Hit Radio FM Plus chviličku před 14. hodinou. Před námi doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně se jezdí klidně, takže krása, pochvala a jasný vzkaz k vám za volant. Jezděte takhle předpisově i nadále, ať je všechno na těch silnicích tak, jak má. Šťastnou cestu a vaše dopravní, případný dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
4: Zažijte svatováclavské oslavy v Klatovech. V pondělí 28. září ožije náměstí míru jarmarkem, historickým průvodem, šermířskými souboji a dobovou atmosférou. Program startuje ve 12 hodin zvoněním zvonu Vondra. Svatováclavské oslavy v Klatovech 28. září.
5: Hledáte místo, kde se bude vaše dítě cítit jako doma? V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Čeká na vás krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a hlavně zkušení pedagogové, kteří se o vaše děti s láskou postarají. Dny otevřených dveří v Zanzíku probíhají právě teď. Rezervujte si svůj termín na www.zanzik.cz, kde se dozvíte víc.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
7: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Senát zřejmě nabídne sněmovně vlastní novelu trestního zákoníku, která počítá s uzákoněním nepromlčitelnosti trestného činu vraždy. Doporučil to tento týden senátní ústavně právní výbor. Horní parlamentní komora o předloze rozhodne ve středu. Za dva týdny budou komunální volby, konají se 9. a 10. října. V těchto volbách ale nelze hlasovat na voličský průkaz. Volič tak může hlasovat pouze v místě trvalého bydliště ve svém volebním okrsku. Kde ho ale použít můžeme, říká mluvčí ministerstva vnitra Adam Ressler.
8: Na voličský průkaz je však možné hlasovat ve volbách do Senátu, ale pouze v rámci volebního obvodu, ve kterém má volič trvalé bydliště a ve kterém probíhají volby. Volič, který nebydlí v Česku a voličský průkaz mu na jeho žádost vydal zastupitelský úřad, může hlasovat kdekoliv na území České republiky, kde probíhají volby do Senátu.
7: Ve volební místnosti tak zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků. Nedávno ukradená lebka svaté Zdislavy bude v budoucnu uložena s ostatními ostatky, které jsou v kryptě baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. V bazilice přibude nový relikviář, ve kterém bude malý ostatek světice, takže úcta k ní zůstane zachována, řekl to arcibiskup Přibyl. No a čeští fotbaloví reprezentanti vstoupí dnešním zápasem Ligy národů proti Chorvatsku do nové éry. Poprvé se představí pod vedením španělského trenéra Santiho Denii, který po mistrovství světa na lavičce nahradil Miroslava Koupka. Favoritem je chorvatský tým vedený kapitánem Modričem.
9: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
1: Máme krásně a bude takhle krásně i po celou sobotu. Mraky ani déšť se neočekávají, jen tady pozor večer a v noci celkem rychle se ochladí a to někde až na 2 stupně Celsia, jinak takový standard tam bude kolem 5 stupňů.
6: Hit Radio FM Plus.
1: 2 minuty po 14. Vára Škrybová přeje krásný sobotní odpoledne, to je paráda, co? Prodloužený víkend, no užívejte plnými doušky. Kamarád Be Mine.

A pěkně nám to tady na Hit Rádiu FM Plus rozbalila Kelly Clarkson, 9 minut po 14. Díky, že jste s náma. V Plzni je aktuálně v plném proudu festival finále. A jestli si říkáte, tyjo, sobota, to je přesně to, co by bylo fajn vyrazit na nějaký promítání, tak já vám teď rovnou hodím tip, ať nemusíte moc přemýšlet. Je to teda hlavně pro vás, kteří máte rádi dobrou českou krimi. Ve 20 hodin dneska se v Měšťanské besedě představí v předpremiéře Hec, což je úplně nová šestidílná minisérie České televize od Michala Samira. A začíná to jako dost zostra, jo? Protože v pohraniční vesnici vyhoří kostel, v jeho troskách se najde lidské tělo a mezi místními začíná růst strach a hlavně teda jako nedůvěra. A do svého rodného kraje se kvůli vyšetřování vrací kriminalistka Alena v podání Petry Hřebíčkové, což je skvělá herečka. A ta kriminalistka tam postupně zjišťuje, že tahle vesnice ukrývá víc než jedno tajemství. A navíc je tam teda jako opravdu parádní obsazení Juraj Loj, Stanislav Majer, Jana Plotková, Milena Štejnmaslová, Jaroslav Plesl, to je jako opravdu plejáda úžasných herců. A právě dnes vy máte možnost vidět ty první dva díly, ještě předtím, než se seriál na podzim dostane do televize. A nejen to, projekt si doprovodí i filmová delegace. Tohle jako vypadá hodně dobře, tak určitě vyrazte, nenechte si to ujít. Je to Hec, Měšťanská beseda o 20 hodin. Lístky koupíte na www.festivalfinale.cz.

0: 14 hodin a 17 minut k tomu s vámi v tomto čase Hit Radio FM+. Tohle byly Lost Frequencies s písní The Feeling. Já jsem Bára Škrybová, přeju vám krásný sobotní odpoledne. Je 26. září, je krásně, obloha je krásně jasná. Jasno by mělo být dneska i v první půlce noci. Tak pokud dneska zvednete oči k obloze, tak tam uvidíte krásný kulatý míč. Ten míč, to bude úplněk. A jmenuje se Sklizňový a navíc se potká se Saturnem, takže by to prý údajně měla být hezká podívaná. Sklizňový úplněk se jmenuje proto, že je nejblíž k podzimní rovnodennosti. A navíc, co je teda jako fakt zajímavý, co jsem si našla, tak dřív světlo tohoto úplňku umožňovalo zemědělcům pokračovat ve sklizni déle do večera, když už se setmělo, tak jim k tomu svítil měsíček. To je hezký. A sklizňový úplněk je symbolicky i spojený s bilancováním a s tím, že takzvaně sklízíme, co jsme během roku zaseli. Takže pokud se vám najednou objevují nějaké odměny, ať třeba pomyslný, nebo naopak dostáváte nějaký ty trestíky, tak teď už víte, proč to všechno je. Hit Radio. Jenom hity. Hit
1: Radio. Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
8: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu!
9: Tiskne, kopíruje, skenuje.
8: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
9: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete. Tisknu levně
10: CZ. Náplně hned.
11: Jsem hrdina.
12: Co tady blbneš?
11: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
12: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
11: Vše na 211.cz.
12: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
11: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
13: Jenom hity. Hit Radio.

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

Ladíte Hit Radio FM Plus, Taylor Swift The Fade Ophelia dohrála v čase 14:31. Až do 30. září po celém Česku probíhají tradiční akce Be Active Sokol spolu v pohybu, která je součástí Evropského týdne sportu. Znamená to to, že sokolovny a sportoviště se během tohoto týdne otevírají veřejnosti a ukazují, že sokol už dávno není jenom gymnastika anebo takovéto klasické cvičení. A je to úplně super pro nás, kdo si třeba už nějakou dobu říkáme, že bychom vyzkoušeli v rámci sportu a pohybu něco úplně novýho. Protože během téhle celorepublikové akce si totiž můžeme zajít na otevřené lekce, kde si právě vyzkoušíme různé sporty, hry, turnaje, závody, anebo třeba můžeme prostě jenom tak jako vyrazit na nějaký společný výlet. Mrkněte se, co se děje právě u vás v té sokolovně, kterou vy máte nejblíž. Zjistíte to na www.sokol.eu. Be Active Sokol spolu v pohybu pokračuje až do 30. září. V sobotu odpoledne to chce zase nějakou rychlou pecku, že jo? No tak jo, tak tady Ray Dalton, Blood Running, užijte si to, díky, že jste s námi.

0: Here's ho, hey. No to je ale krása. Díky moc, že jste v sobotu odpoledne s námi, že si tenhle krásný a slunečný čas s náma užíváte. Za chvilku to podpoříme skvělou muzikou. Nikdo nám nesliboval, že to bude easy. Už jsem dospělej, tak neboj se to říct mi. Mira easy, no to je naprosto přesný. Jak jednoduchý se to udělá. Za chvilku celý tenhle skvělý song si užijete. A potom se vám po 15. ozve Katka Skutková, bude s váma až do 18. a bude vysílat živě z festivalu Finále. Přijdou za ní zajímaví hosté, mimo jiné například dámy českého filmu, a to Aňa a Ester Geislerovi. Tak nezapomeňte ladit, tohle bude pěkný.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
3: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
4: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
5: www.pubec.cz.
6: Každý správný muž má mít ostrý nůž. Skandinov. Jedinečný severský design, funkčnost a prémiová kvalita. Skandinov. Nože inspirované severem.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Hit Radio FM Plus.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Daft Punk a Pharrell Williams, Get Lucky na Hit Radio FM Plus, díky, že jste s námi. V 2 minutky do 15. a my se jdeme podívat na dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně se jezdí bez nehod, tak to je paráda, tak jezděte takhle nadále. A já vám přeju šťastnou cestu a kdyby náhodou něco, tak nám vaše dopravní info dejte vědět na WhatsApp. 720 870 237.
1: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
5: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Uživatelé e-dokladů, s nimiž se lze bez fyzického občanského průkazu legitimovat, si musí pro funkčnost aplikace nainstalovat aktualizaci. Digitální agentura provedla změny kvůli stabilitě systému během voleb. Instalace trvá jen krátce, proto jí agentura doporučuje udělat co nejdříve. Hasiči se častěji potýkají s lesními požáry. Jen během letošních letních prázdnin museli řešit přes 1800 případů, což je nejvíc za posledních 5 let. Jaké jsou nejčastější příčiny, uvádí mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
6: Roli hrály samozřejmě povětrnostní podmínky, zejména velké sucho. Nejčastější příčina je v případě přírodních požárů vždycky stejná a je to nedbalost. Požáry vznikají od táboráků, nedopalků, turistických vařičů, ale taky při zemědělských nebo lesnických pracích.
5: Hasičskou techniku je k ohni náročné v přírodě dostat, proto lesníci začali klestit v lesích průseky, které by tu cestu měly usnadnit. Papež Lev XIV. Na setkání s migranty, jímž započal druhý den své návštěvy Francie, vyzval ke spolužití v důstojnosti a míru. S migranty se setkal v pařížském diecézním centru, které přistěhovalce podporuje. No a teď jedna veselka. Nejlepší česká plavkyně Barbora Sémanová se provdala za mistra světa v šermu Alexandra Šupeniče. Čtyřnásobná mistryně Evropy to oznámila na Instagramu. Gratulujeme.
7: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
0: Sobota je krásná a takhle krásnou už ji doklepeme. Jasno bude i večer v první polovině noci a ta druhá půlka ta se trošku zatáhne. Teploty večera v noci jen na 2 až 7 stupních Celsia.
4: Hit Radio FM Plus.
0: 2 minuty po 15 a na vás už se chystá živé vysílání z festivalu Finále. Katka Skutková pro vás bude zpovídat Ester Geislerovou už po písničce.

0: máte vztah k Plzni a k finále? Tam jsme vždycky takhle hodně okay. obecní. Krásný odpoledne. Krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Krásné odpoledne. Doufám, že jsme se dobře připojili do besedy, protože aktuálně vás zdravím ze studia, který je přímo v centru Plzně. Živý vysílání odstartovalo, a to díky tomu, že začal nádherný filmový festival Finále. Já věřím, že se slyšíme dobře, protože Finále je prostě takový divoký, kolem nás je spoustu vzácných hostů, spoustu diváků, spoustu dětí a samozřejmě ta technika je taky jenom technika, ale o tom to živý vysílání je. Jsem hrozně ráda, že je tady se mnou můj první host.
1: Jsem
0: Vítám
1: tady.
0: Tímto Ester Geislerovou.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Ještě jednou krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Jaký máte vztah k Plzni? Jste poprvé na finále, nebo jak to tady máte s filmovým festivalem?
1: Já jsem měla tu čest, že jsem tento festival už asi dvakrát moderovala. Nejdřív s Petrem Vančurou a potom různě na přeskáčku. A teďka je to fakt hezký být tady vlastně v jiný roli, v jiný pozici, a to jako režisérka našeho dokumentu Dvě deci tuše.
0: Já si vás právě vybavuju jako moderátorku, ale nevěděla jsem vlastně, jestli jako režisérka nebo třeba jako herečka prostě v té jiný roli v rámci Finále už jste tady byla a jako režisérka jste tady určitě poprvé, že jo?
1: Je to tak.
0: Vy jste tady díky filmu nebo kvůli filmu Dvě deci tuše, který je o vašem tatínkovi. Zajímá mě, jestli byla prvotní myšlenka to sfilmování, anebo jestli jste si jen tak začala bádat a najednou z toho byl film.
1: Tak vlastně úplně původní myšlenka byla, když náš táta zemřel, což je 17 let zpátky, že bychom udělali takovou vzpomínkovou výstavu, kde bychom vystavili jeho díla, protože náš táta, kromě toho, že byl novinář, překladatel, tlumočník, pracoval přes 30 let pro japonský noviny Yomiuri Shimbun, což je jeden z největších japonských deníků, tak se věnoval právě té japonské kaligrafii a že bychom udělali takovou výstavu těch kaligrafií a zaspomínali si na něj. Takže jsem začala bádat v těch jeho kaligrafiích a pak posléze fotografiích a najednou mi přišlo, že vlastně ty jeho díla neřeknou o něm to všechno, jaký byl. A tak přišel nápad na to, že by jsem točila vzpomínky jeho přátel a používala ty jeho fotografie krásný jako takovej podklad. A najednou prostě z takového malého videa na výstavu, který třeba mělo mít původně 20 minut, tak jsem si říkala, 20 minut mi nestačí, tak tu dělám 50 minut, to bude to prostě trošku větší dokument. No a pak vlastně se z toho stal jeden moment v našich hlavách, že to bude celovečerní dokument, a bylo to i vlastně díky Ondrovi Trojanovi z Total Help Art a díky Aně, mojí koproducence, sestře, teda producence, která vlastně říkala, hele, tak jako když už prostě něco děláš, tak by bylo fajn, abys to dělala za nějakých lepších podmínek a proč prostě neudělat film. Takže vlastně díky tomuhle tomu jako jejímu, a tomu říkám Dream Big, mířit výš, a díky podpoře vlastně Ondry Trojana, tak jsme teďka tady a já jsem se mohla soustředit jenom na tu obsahovou část a výtvarnou a moc nám to pomohlo ten film dokončit.
0: Já jsem strašně ráda, že jste tady se mnou. Myslím, že to byl skvělý úvod. Za chviličku budeme pokračovat. Teď se na Hit Radio FM Plus vracíme k muzice.
2: Hit Radio FM Plus. Živě z mobilního studia.

0: Jay-Z nám dohrál na Hitrádiu FM+. Já už vím, že nás slyšíte perfektně a to jsem ráda, protože my jsme v besedě, živé vysílání na filmovém festivalu Finále v Plzni už je takovou tradicí. Se mnou je tady můj dnešní první host Ester Geislerová. Je tady kvůli a díky filmu Dvě deci tuše. Říkala, že původně to měla být výstava, potom nějaký kratší dokument a potom přišla sestra Aňa, která řekla, tak z toho udělej velký dokument, že?
1: Tak, ale mezi tím opravdu tu výstavu jsem udělala i s naším spolukurátorem Petrem Holím a pak vznikla i kniha, vlastně publikace Geisura, kde je vlastně spoustu věcí, které se ani nedostaly na tu výstavu, tátovy kaligrafie, fotografie, kresby, básně a ruku v ruce s tím vznikal i tenhle ten dokument.
0: Takže to znamená, že to jsou materiály, které potom vidíme ve filmu třeba.
1: Tak, všechno se to vlastně navzájem podporovalo.
0: A jak vy jste se podporovali v rodině? Pomáhala vám například sestra hodně v bádání?
1: No, my jsme taková velice soudružná rodina, takže my se jako často všichni scházíme, oslavujeme narozeniny, promoce, svatby, všechno. A když se dlouho nevidíme, tak si vymyslíme jakoukoliv příležitost, abychom se viděli. A musím říct, že já jsem cítila podporu celé rodiny, protože oni se tam hodně otevírají v tom dokumentu. Ten dokument není jenom nějaký dokument portrét Petra Geislera nebo medailonek České televize, ale je to vlastně o mým potřebě hledat toho tátu a díky tomu, jak ta rodina byla otevřená, tak je ten dokument takový, jaký je. Jo. Třeba hlavně naše máma, která je to sice dokument o tátovi, ale já říkám, že hrdinkou je naše máma, která tam mluví otevřeně o jejich vztahu, o rozpadu jejich vztahu a my, jak to ovlivnilo nás a tak.
0: Maminky jsou vždycky hrdinky.
1: Jo, a Aňa je skvělá, protože mám tak jako štěstí na to, že ona podporuje vlastně celou naši rodinu různýma způsobama a jí se podařilo vlastně sehnat nějaký finance z toho soukromého sektoru a Ondřej Trojan zase měl na starost ty finance vlastně z těch veřejných nějakých zdrojů, takže se to takhle hezky podporovalo.
0: Ten film tedy říká, kolik toho doopravdy víme nejen o svých rodičích, tak kolik toho víme? Kolik jste toho věděla, kolik jste toho zjistila?
1: No, takhle. Myslím si, že my jsme v rodině vždycky byli hodně otevřený, takže jsme mluvili všichni o všem. Ale náš táta byl velice skromný a o spoustě věcech jsme nevěděli, protože se ničem nechlubil a bylo vlastně co k chlubení. On je opravdu jediný cizinec, jak říkají v Japonsku gaijin, který měl svůj pravidelný sloupek v japonských novinách, který měl tam vlastně i svůj podpis speciální, měl tam takovou svoji ikonku a jeho japonština byla tak dobrá, že ho neopravovali. Dokonce to tam měl napsaný, jako vydáno tak, jak autor zamýšlel. Což my jsme nevěděli, že třeba, nebo věděli jsme, že píše do japonských novin, ale nevěděli jsme o čem a že ho vnímali spíš jako literáta, než jako novináře a že na jeho články chodilo spoustu vlastně pozitivních ohlasů, třeba tisíce dopisů, druhý den do redakce, tak to jsou takové věci, které vlastně on úplně neříká. A co se týká třeba toho jeho umění, vlastně on opravdu jako je na nějaký vyšší úrovni, než jenom jako kaligraf, protože je to vlastně něco mezi abstraktním uměním, je to takový jako našel si nějaký svůj styl, kde experimentoval s těma materiály a to je taky originální.
0: Evidentně v celém životě si našel takový svůj
1: jako
0: styl.
1: Ono těch věcí o tátovi je totiž pak jako opravdu hodně a ten dokument nestihl pojmout jako úplně všechny. A co se týká té lidské stránky, tak pro mě bylo vlastně hezký zjistit, pro kolik lidí byl dobrý kamarád a pro kolik lidí byl důležitý, jak je jako ovlivnil v tom, že se třeba rozhodli dělat, co dělali, nebo zůstat u toho, co dělali a tak. A takových věcí je spoustu.
0: No, detaily o jeho a vlastně životě celé vaší rodiny se dozvíme v 17 hodin dneska, ano, 26.9. v malém sále Měšťanské besedy a my se teďka na chvilku vrátíme k muzice a pak budeme pokračovat. Děkuju.
2: Posloucháte živé vysílání Hitrádia FM+ z mobilního studia.

0: na Hit Rádiu FM+. Já vás zase zdravím z Měšťanský besedy, kde probíhá filmový festival Finále, nejenom v besedě samozřejmě, ale my máme živý studio právě v Měšťanský besedě. Se mnou je tady stále Ester Geislerová a vy jste před chviličkou hezky uvedla váš dokument Dvě deci tuše, který je především o vašem tatínkovi, ale sama jste říkala, že vlastně jako o celý rodině. Říkala jste, že tatínek byl jedinečným mužem, že byl svým způsobem záhadou, že jste jako spoustu věcí nevěděla, protože se tolik nechlubil a že byl taky skvělým kamarádem. Tak mě zajímá, on odešel před 17 lety. Čím byl pro vás předtím?
1: No, tak pro mě tatínek byl a vždycky bude prostě můj tatínek, kterýho jsem jako dlouhá léta vnímala prostě dětské.

0: Vlastně my v tom dokumentu se bavíme i o jeho křehkostech. A to souvisí s tím, že já jsem si nemyslela, že on odejde tak brzo, ale vlastně odešel 3 dny před svýma 60 na cirhózu jater. Náš táta byl vlastně alkoholik, ale nebyl takovej alkoholik, jak se asi člověk představí, že by byl třeba, nevím, agresivní.
1: Nevnímala jste to nějak prostě.
0: Vlastně nikdo to skoro nepoznal, on byl takový jako poetický pijan, který tak jakoby popíjel, ale vlastně měl takový jako i zdravotní indispozice, že ty játra to prostě nezvládly dál. Takže já jsem si třeba myslela, když měl nějaký zdravotní problémy, že se vždycky z toho nějakým způsobem dostane a že tady s náma bude dál, ale byla to vlastně těžká závislost a ten dokument se jmenuje 2 deci tuše a je to i o tom, že on teda potřeboval svoji pravidelnou dávku těch 2 deci bílýho nebo čehokoliv a bavíme se tam otevřeně i o tomhle tom. Takže není to jenom portrét úžasného člověka, ale o tom, jak vlastně ten člověk je komplexní a že i člověk, který je strašně talentovaný a inteligentní a mohl dělat úplně cokoliv na světě, tak prostě měl tuhletu slabost.
1: Je třeba nějaká silná vzpomínka, myslím ideálně dobrá samozřejmě, kterou byste chtěla sdílet s námi z vašeho dětství nebo dospívání, to už je jedno, prostě něco, když se řekne tatínek, co si vybavíte hned jako prvotní vzpomínku.
0: Těch vzpomínek je spoustu a vlastně ten celý proces toho filmu byl hezký v tom, že se člověk uvědomuje, připomíná, co všechno v něm není právě. Jakože každý můj sourozenec má tisíce dalších vzpomínek, který si budeme jako hýčkat pro sebe a některý vlastně patří jenom nám. Ale jako když se řekne táta, tak táta byl strašně jako vtipnej, měl specifický jako humor, hezká, hrál na piano, tak jako hrál z paměti cokoliv, jakoukoliv melodii. Takže pro mě jakoby vzpomínka na něj je, že hraje jako je u piana, je veselej, je prostě jako hodnej, tak se vždycky k němu může přijít nějakým způsobem jako schovat. Zároveň podporující, že nás vždycky podporoval v tom, co jsme chtěli dělat. Zároveň nás taky nutil do toho, abychom se učili anglicky, abychom překládali. Jo, že tam byl i takový tohleto jakoby vedení.
1: Pojďte se trošku pochválit, co po něm máte.
0: Co po něm mám?
1: Co jste zdědila z těchto, hrajete třeba na klavír, nebo umíte perfektně anglicky, nebo cokoliv?
0: Na klavír jsem to zkoušela, ale nevydržela jsem to. Asi od 5 do 12 jsem hrála na piano. Ale myslím si, že my máme hodně blízko skrz tu fotografie, protože on skvěle fotil a taky to někdy vlastně nevystavil nebo nevyužíval. Vlastně ty fotografie, ze kterých je složený ten dokument, byly ve sklepě v kufru a já jsem ty diáky dala oskenovat a my tam s nima pracujeme. A tam jsem si všimla, že on vlastně jakoby pracoval s něčím, čemu se říká jakoby dvojexpozice a více expozice, že vlastně ve svém foťáku Pentax Asahi manuálně přivinul film a znovu přes to fotil, takže si dělal takový jako fotokoláže přes jako manuálně. A tam já jsem se hodně napojila a tam začala vlastně vznikat ta fantazie, že aha, tyjo, tak co já vlastně o něm ještě nevím. Takže jsem hodně jako těch fotografií, které jsem prošla, byly fakt jako tisíce, kromě těch rodinných. Vyvolávala jsem prostě ještě starý rodinný filmy, našli jsme nějaký jako archivní materiály.
1: Tak i tu jeho tvorbu.
0: I tu jeho tvorbu, všechno možné, poznámky jsem procházela. A ne všechno se tam vešlo, ale všechno byl nějaký dobrý jako stavební kámen nebo nějaká platforma, odkud se odrazit dál a z který pozice jakoby mluvit. Takže vlastně myslím si, že co se týká těch vnímání vizuality a toho, co nám připadá krásný nebo zaznamenání hodný, jako co se nám líbí. A já jsem na těch jeho fotkách viděla, že on třeba fotil hezký jako mezilidský interakce, jako jak se lidi dva prostě jak spolu komunikujou. A mě to bylo z toho vždycky jako strašně láká fotit, takže tak tam jsme se setkali.
1: Tak jo, tak to uvidíme dneska za chviličku vlastně, ono už je 15:30. 17 hodin v malém sále, tam bude 2 deci tuše. A já vás ještě chviličku pozdržím, sice se blížíme ke konci, ale za chvilku budeme ještě pokračovat.
2: Hit Radio FM Plus. Živě z mobilního studia.
3: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Maxi.
5: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
4: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedí.

0: Plusu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů. Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo. Děláme do letadel CZ. Děláme do letadel CZ.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do Pařížský?
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: Elitedate.cz.
8: Taky už se těšíte na zimu? První oblouk, čerstvý sníh a dny plné zážitku na Klínovci v Krušných horách.
9: Nemůžete se dočkat.
8: Máme pro vás důvod těšit se ještě víc. Od 18. září do 4. října startuje předprodej sezónních skipasů se slevou 30%. Pořiďte si svůj sezónní skipas včas a užijte si celou zimní sezónu naplno. Předprodej sezónních skipasů na Klínovci. Sleva od 18. září do 4. října. Klínovec. Zima začíná tady.
10: Hit Radio FM Plus.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Báječný odpoledne, já vás zdravím z Měšťanský besedy. Jsem tady v živém studiu díky filmovému festivalu Finále. Jsme tady každý rok a se mnou je tady ještě Ester Geislerová, za což já jsem hrozně ráda. Esterko, my jsme společně probrali 2 decituše. To je dokument, který uvidíme v malém sále za hodinku a půl v 17 hodin. Vypráví o vaší rodině, především o vašem tatínkovi. Říkala jste, že tatínek mířil často sem na západ Čech, protože tady měl nějakého známého.
1: Měl tady kamaráda Iva Hucla, což je básník a čajovník, který má ve Šťáhlavicích bezejmenou čajovnu a byl taky kurátor mnoha kaligrafických výstav a takhle se s tátou seznámili, takže je tady odborník na Japonsko a část toho dokumentu, nebo rozhovor s ním jsme natočili vlastně tady, takže
0: no a já bych právě takhle ještě u západu Čech chtěla zůstat, protože mě zajímá, jak často se míříte vy. Jaký máte vztah k Plzni a když už jste tu, co děláte?
1: No, když už jsem tady, tak chodím na filmy.
0: Já jsem chtěla říct, že měli
1: festival. A nebo bylo to právě hezký to tady poznat jako i z té druhé strany, jako moderátorka. Ale dneska jsme se vydali s mým milým na procházku do lesa. Jakože jsme si vyšli, protože tady mám i svoji fenku Lišku, tak jsme šli na procházku. Akorát jsem zapomněla, jak se jmenuje ta stezka.
0: Není Hurvinková?
2: Máťo, jak se jmenuje ta stezka?
0: Máťo, manžel je tady za Esterkou.
1: Zikmundova stezka.
0: Zikmundova, no jasně.
1: Tak tam jsme se procházeli, našli jsme nějaký houby, tak to bylo moc hezké.
0: Tak to je skvělý. Já jsem se i obecně chtěla zeptat, jestli jezdíte třeba do Plzně ráda a často, nebo jestli sem míříte jenom takhle na filmový festival.
1: Převážně spíš takhle za ten festival, ale je hezký to tady objevovat.
0: Za půl hodinky bych tady měla mít vaší sestru, o který už jsme taky dneska krátce mluvili. Aňu, budete dělat něco spolu, když už tady budete spolu v Plzni?
1: Budeme tady uvádět film a debatovat a je to fakt hezký, protože jsme si uvědomili, že když jsou ty debaty po filmu, tak to není jako jenom o filmu, jako jak dlouho jste to točili a tak dále, ale vlastně lidi se ptají na ten tátův příběh, ptají se na jeho dětství, ptají se na to, jak je to možný, že neměl žádný přízvuk a jak se to naučil tu japonštinu, když nebyly prostě tehdy ty slovníky a byly jenom třeba česko-japonský, třeba česko-německý nebo česko-anglický a jsou zvědaví na ten jeho příběh a nebo, a to je úžasný, sdílej svoje zkušenosti se svýma rodičema, který odešli, nebo s příbuznýma, který jsou závislí na čemkoliv a jak k tomu má člověk jakoby přistupovat, a nebo jenom sdílej prostě cokoliv mají na srdci, takže já jsem ráda, že ta esence toho táty se do toho filmu dostala, ale i ta moje potřeba ho hledat, trávit s ním nějak víc času, protože prostě ne každý máme to štěstí, že máme oba dva rodiče na tak dlouho, jak potřebujeme.
0: Je to tak. Já bych chvilku zůstala u Máti. Omlouvám se, že ho tak oslovuju, ale mně se tak líbilo, jak jste na něj zakřičila Máťo. Vy jste čerstvě svoji.
1: Ano.
0: Jaký to je? Změnilo se u vás něco? Jako myslím, spíš jako na tom vnitřním pocitu. Já když jsem se třeba vdala, tak jsem si říkala, no tak teď už jsem velká holka, teď už jsem dospělá paní. Jak to máte? Vy cítíte se jinak nebo vůbec?
1: No, tak my budeme spolu vlastně v prosinci 6 let a nějak jsem si představovala, že ta svatba zas tak nic jako nezmění, ale myslím si, že vnitřně cítím, že je to nějaký jako, nebo aspoň ten rituál té svatby a ta ceremonie v té podobě, v jakou my jsme ji měli, že jsme prostě před lidma, který máme rádi a na kterých nám záleží, prostě řekli, že jsme pro sebe důležitý, tak se to tak nějak jako všechno tak jako hezky, já tomu říkám, jako zapeklo nebo uzavřelo.
0: Ukotvilo třeba.
1: Ukotvilo a je to fakt hezký pocit.
0: No. Já vám strašně děkuju za čas, nebudu vás zdržovat. Budete tady mít část rodiny, máte tady muže, ano. Máte tady pejska, za chviličku sestru, takže přeju, ať si užijete v Plzeň, protože Plzeň je jedinečná. Děkuju, že jste si udělala čas a ať se daří.
1: Děkuju za pozvání.

0: To byl skvělý hit, co? Where is my husband na Hit Radio FM Plus. Já bych vám teďka přála, abyste se mnou byli v Měšťanský besedě v Plzni, protože já živě vysílám právě z besedy v Plzni a mám vás ve sluchátkách. To znamená, že song, který teď hrál, Where is my husband, tak jsem slyšela v tuhle chvíli jenom já a protože ho miluji, tak jsem si na něj hodně tancovala. Vypadala jsem jako úplnej blázen, který stojí v mobilním studiu a vlastně je tady teďka v tu chvíli, kdy vás mám ve sluchátkách trochu ticho a já tady tancuju, skoro si i trošku zpívám. Jestli jste někdy byli na Silent Disco, to je disco, kde to neslyšíte nahlas, ale kde to má jednotlivec právě v uších jenom, tak jste se možná taky bavili. Je to fakt vtipný. No nic, já už radši tancovat nebudu, abych ze sebe nedělala blázna, protože za chviličku přijde další ctěný host a to je důležitý působit seriózně, samozřejmě. Před chvilkou jsem měla jako hosta v finále Ester Geislerovou, za chviličku se mi holky Geislerky vystřídají a po 16. hodině by tady měla být Aňa Geislerová. Zdravím vás tady z filmového festivalu Finále. Mrkněte na web, užijte si nějaký film nebo i perfektní doprovodný program. Já ho jdu zkontrolovat a za chvíli to uvidíte i na sociálních sítích.
1: Hit Radio FM Plus. Živě z mobilního studia. Jenom hity. Hit Radio.
2: Mami, já potřebuju novou bundu.
3: Koukej, tady na vmart.cz je jedna krásná s dinosaurama. Sovčelová, teplá, nepromokavá a ušitá v Liberci.
2: Je, dinosauři! A mají k tomu i kalhoty?
3: Jasně, vezmeme i kalhoty a budeš mít celou dinosauří sadu.
2: Tak to beru!
3: Sovčelky z vmartu, kalhoty, které si děti zamilují. Objevte všechno dětské oblečení na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Hit Radio FM Plus.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Shabuzi Bar Song, krásná věc, minutku a půl před 16. hodinou na Hitrádiu FM+. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, D6, 136. kilometr, trasa Karlovy Vary Cheb. Pozor, tady je osobní auto, sjelo do příkopu, nehoda tvoří překážku. Šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Profi voda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
5: Tomas Arsov v Tetě?
4: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
5: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
4: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: On Air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hitradio FM+.
10: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Češi při nakupování dávají přednost platební kartě před hotovostí. Preference digitálních plateb vzrostla na rekordních 61% a 80% Čechů by kartou platilo při každém nákupu, pokud by tato možnost byla všude k dispozici. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Mastercard. Mimo úrovňovou křižovatku Pražského okruhu a D5 čeká přestavba. Momentálně probíhají přípravné práce, které potrvají do 13. října. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
11: Naším cílem je nyní udělat nezbytné práce, abychom příštím roce mohli naplno spustit modernizaci, která výrazně zvýší plynulost dopravy, odstraní časté dopravní komplikace a zároveň vytvoří ideální podmínky pro budoucí rozšíření dálnic D0, tedy Pražského okruhu a D5, na 6 pruhů.
10: Křižovatka patří dlouhodobě k nejvytíženější místům na Pražském okruhu. V Tatrách napadlo až 25 cm nového sněhu. Na hladkém povrchu může mokrý sníh ve strmém terénu způsobovat i laviny a splazy, varují lavinoví experti. V Tatrách platí první lavinový stupeň, což neznamená nulové riziko lavin. No a české tenistky se v nedělním finále poháru Billie Jean Kingové utkají o titul s Ukrajinou. Výběr kapitána Ilji Marčenka porazil v semifinále v Šenčenu šampionky posledních dvou ročníků Italky 2-0 na zápasy. Rozhodující bod získala Elina Svitolinová.
12: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
0: V sobotu si užíváme léto a spoustu sluníčka, máme jasno nebo skoro jasno a takováhle obloha nám bude přetrvávat i v noci, minimálně tady v té první půlce, ale pokud se chystáte třeba posedět venku, tak se nezapomeňte pořádně oblíct, má být jenom kolem 2 až 7 stupňů Celsia. Ale zítra už se zase ohřejeme, protože bude jako dneska plus ještě asi o 2 stupně víc.
8: Hitradio FM Plus.
0: 16.02 na Hitradio FM Plus pokračuje živé vysílání z festivalu Finále. V této hodině si Katka Skutková pozvala Aňu Geislerovou. Tak buďte s námi.

0: Dobře.
1: Krásný odpoledne, filmový festival finále Plzeň v plném proudu. Já vás ještě jednou zdravím z našeho mobilního studia. My vysíláme přímo z besedy a jsem strašně ráda, že jsem teďka doslova doběhl můj další host, nebo doběhla, protože je tady se mnou Aňa Geislerová. Hezké odpoledne.
2: Zdravím vás. Dobře.
1: Já mám tam takhle mikrofon. My jsme to vůbec nestihli, protože jak říkám, Aňa doslova doběhla. Vy jste teďka přijela do Plzně?
2: Teď jsem přijela, zaskočila mě objížďka, jinak bych byla na čas, ale dobrý.
1: Já to úplně chápu, přece jenom Plzeň je vytížená, takže nejenom objížďky, ale i parkování a takhle to dá člověku zabrat, co?
2: No, ale jsem nadšená, já jsem pravda asi nebyla dlouho na festivalu, ale jaká se z toho stala hezká, veselá, velká akce.
1: Vy jste nebyla dlouho na filmovém festivalu finále?
2: No, myslím si, že jsem nebyla, no, anebo že vždycky člověk tak přijede na chvilku, odjede a asi jsem to neviděla tak v plný parádě dlouho.
1: A odvoka třeba, kolik let jste tady nebyla na finále? Ne, jen tak jako zhruba, jestli si představím tři roky, nebo třeba
2: dva, tři roky. Byli jsme tady s nějakou větší delegací, ale co to bylo, služka možná? Tak to
1: jo, rozumím. Rozumím. Filmový festival finále tady má už letitou tradici a je to tady, můžu říct, furt hezčí a hezčí.
2: No právě to ti myslím, to já neříkám, že jsem tady nebyla nikdy, ale že ten, jakoby ten, ta pauza je tak velká, že jako vidím ten rozdíl, je to krásně rostlo.
1: Jo. Máme tady jednak bohatý filmový program, vy jste jeho velkou součástí, o tom se pobavíme dneska, ale máme tady i hezký doprovodný program. Vy jste šla do besedy, jak jste viděla spoustu lidí, že jo? Ano. Já to tam byla zkontrolovat před chvílí. Máme tam totiž včera a dnes festival vína, pak jsou tam dětičky, ty dělají workshopy. Kdybyste chtěla, můžete skočit do vědecké knihovny, ta je naproti. A tam se dělají takový hezký přívěšky, je to dobrý relax na hlavu, kdybyste potřebovala oddech.
2: Tak já vím, že tady sotva odskočím od vás, tak skočím do sálu, pak si dám další besedu a pak zase sál.
1: Já to z toho důvodu říkám.
2: Právě z toho důvodu do auta zase pojedu dál.
1: Z toho důvodu to říkám, že kdybyste potřebovala klid, tak kde jinde ho najdete než v knihovně, kde je navíc ještě program, doprovodný workshopový program finále. Ne, dělám si i trošku legraci, samozřejmě.
2: Že kdyby měl nějaký takový defibrilátor, tak tam bych si zkusila, jo. Že by mě trošku něco nahodilo.
1: Dobře, tak na finále jste pár let nebyla a jinak do Plzně třeba míříte často i mimo tenhle ten filmový festival?
2: Do Plzně často mířívám, víme kam jinám, do pivovaru.
1: Já jsem to věděla, vy jste spojená s tím naším PUčkem, že jo?
2: A to jsem tady, myslím, právě naposledy byla v Plzni, že jsme naráželi výroční sud, výročí prostě pivovaru 1800, říkám správně 1848.
1: 1842 je náš pivovar.
2: A něco jsme tam prostě, ještě tam bylo nějaký datum a přesný čas a tak jsme naráželi slavnosti sud. A tak sem zavítávám dost často.
1: Tak to máme radost. Já jsem strašně ráda, že jste teďka zavítala sem na Hitradio FM+. Máme tady vždycky moc rádi ctěný hosty. Před chviličkou odešla vaše sestra, která už mluvila krátce o filmu Dvě deci tuše. A vy jste spojená samozřejmě s tímhletím filmem, ten je o vaší rodině, o vašem tatínkovi, ale ještě jste spojená s filmem Pramen. Tak my se na to za chviličku do detailu podíváme. Teď se vracíme k muzice.
3: Hitradio FM+, živě z mobilního studia.

0: Thunder dohrál na Hitrádiu FM Plus a já jsem strašně ráda, že v mobilním živém studiu v Měšťanský besedě v Plzni už je se mnou Aňa Geislerová, která je tady, protože na finále reprezentuje hned dva filmy, Dvě deci tuše, což je takový osobnější film, a potom Pramen, kde je... Chtěla jsem říct čistě herečkou, ale zase nechci říct, aby to vyznělo jako jenom herečkou. Ne, ale Dvě deci tuše je totiž o vaší rodině, o vašem tatínkovi. My jsme s Ester před chviličkou probírali to, kolik se toho dozvěděla a jak obsáhlý bylo to bádání. Říkala, že jste jí byla velkou oporou a že jste vlastně byla takový ten hybatel, který řekl, nebude to jenom nějaký malý dokument, nebude to jenom výstava, ale pojďme z toho udělat velký dokument. Tak jak vzpomínáte právě na pátrání po stopách vašeho tatínka, vaší rodiny, jaký to bylo pro vás?
1: Jo, no tak jako hybatel, mně přišlo takhle, největší díl práce vlastně odvedla Eťa v tom, tý kreativní a tý bádací, to je prostě její, to je její vysněný jakoby nějaký dílo a mně přišlo, že tomu opravdu dává tolik úsilí a času, že je vlastně jako škoda, aby to bylo jenom takový jako nějaký, že to původně měl být doprovodný film k výstavě, jako nějaký video, jo. A mě napadlo, že by z toho normálně mohl být klidně celý večer, protože jsem věděla, že stejně Eťa, jako by, že ten video art je součástí jejího uměleckého vyjádření, že to dělá vždycky, taky si nechce střihnout celý večerák. A tak nějak jsme to začali vlastně skládat. Ale takže já jsem se věnovala tady té části toho schánění peněz, pak se přidal Ondra Trojan k nám a tak. A tu kreativu, na tu si já vlastně nějak jakoby ani nesahám, nebo si nechci nějak přivlastňovat, jako samozřejmě člověk se k tomu vyjadřuje a ví o tom toho spoustu, ale je to film té Eti a je to její verze naší rodiny, přičemž je pravdivá, ale můj film by třeba vypadal jinak, kdybych ho točila já, ale jenom tím chci říct, jako, že se vůbec jako nechci stavit do role, že bych já nějak... nevím, do toho zasahovala, že je to proto.
0: Rozumím. Mě spíš zajímalo i to, jak vzpomínáte na to bádání jako takový, protože určitě i vy jste se dozvídala spoustu.
1: Když říkáte slovo bádání, tak opravdu jsem to byla já, kdo se vydal do badatelny České televize, což je teda pro mě fantastický zážitek. Myslím, že nakonec se z toho materiálu nic jako kdyby nepoužilo. Ale je to krásný a děkuju České televizi za tuhle tu podporu, protože jsem si to opravdu zažila takový to odpoledne, že člověk prostě nahlásí všechny možné jakoby oblasti a data, kde by se chtěl pohybovat a vyjede mu prostě neuvěřitelné množství reportáží a dokumentárních záběrů nebo i děl, který obsahují to vaše téma, který hledáte, tak to bylo skvělé, takže to jsem skutečně vládala. A potom samozřejmě tam, kdo film viděl nebo kdo ho bude vidět, tak je tam taková část, jako kdyby vlastně, kdy musíte se zanořit i do svazků nebo do takových jakoby věcí, kam se člověk bojí nahlížet, pokud se týká vašeho rodinného příbuzného, ale tam to zase bylo díky té naší rodině tak jakoby zábavná událost a výsledek tak v podstatě upokojující, že to taky jako nebolelo. Ale myslím si, že ještě taková důležitá věc, že mezi mnou a Eťou je těch 8 let rozdíl jakoby věku. A některé věci, které Eťa vlastně objevovala, tak my jsme je znali. Mm-hmm. Protože my jsme jako, když je vám 8 let nebo 10, ano, tak vám táta jako ukazuje svoje diáky z cesty. Ano. Ale Eťa bylo v té době jako, já nevím, 2, 4. Takže ona jako kdyby nezažila nebo nevnímala, nebo prostě jo, byly to první větší objevy. Takže je to takový ještě tenhle ten jakoby paradox toho, že pro ní to bylo mnohem jakoby objevnější nebo víc objevování, ale zase co já, když padne tato ta otázka, tak já jsem se nedozvěděla až tak jako moc o tátovi, ale o ní.
0: Mm-hmm, jo, jasně.
1: Jako kdyby o ní a o tom jejím dětství.
0: Tak já vlastně... jsem říkala, že to dokument o vaší rodině vlastně, ano, především o tatínkovi, ale že se tam rozpovídala hodně i třeba maminka, jsem zjistila, jo, jo, a tak dále. A vy jste, se teda dozvěděla takhle něco o sestřičce, to je moc hezký. Dvě deci tuše můžeme vidět dneska v 17 hodin, to znamená za necelou hodinku tady v besedě v malém sále. Vy budete součástí delegace?
1: Ano, jdeme uvést, jako, tak jsem jedním ze dvou producentů, takže se tam přidám k ním, ale máme tady dneska ještě jednoho účinkujícího, dva účinkující, jednu dokonce návštěvu z Japonska, tak to se těšíme a no, přidám se k delegaci i k besedě.
0: Tak super, za chviličku probereme i další film a to Pramen, protože i ten je součástí letošního filmového festivalu Finále. Teďka Robbie Williams.

0: Robbie Williams nám dohrál na Hit Radio FM Plus a my jsme stále v besedě, protože v Plzni probíhá filmový festival Finále. Se mnou je tady stále Aňa Geislerová. Před chviličkou doslova přilítla, přijela do Plzně a hned běžela sem k nám do mobilního studia a teď jsem zjistila, že zítra zase letí do Paříže, tak vy jste doslova rozlítaná úplně.
1: Já jsem trošku rozlítaná, ale je to hezký, mám to takhle ráda, ale trošku jsem samozřejmě pak jenom tu i onde a nikde ne úplně pořádně, ale prostě tak to je.
0: Jsem ráda, že alespoň těch pár minut si vás můžeme ukořistit takhle na Hit Radio. Vy tady pijete čajíky, protože jste říkala, že na vás možná něco leze, tak doufejme, že to tady takhle společnou energií schodíme někam pryč.
1: Jo, to bude takový nějaký jenom taková rýmička.
0: A pojďme se podívat na Pramen, protože to je film, který můžeme vidět dneska večer ve 20.30 a potom taky zítra a 29.9. odpoledne. Je to film, který je na filmovém festivalu hned několikrát, je ještě pár míst, takže doporučuju mrknout na web a udělat rezervaci našim posluchačům. Těžký téma, co?
1: Velmi.
0: Pojďme zasvětit, jedná se o 80. léta, o Československo, snímek otvírá bolestivé téma nucených a neinformovaných sterilizací romských žen. To je téma, o kterém se zase tolik nemluví.
1: Nemluví a myslím si, že to je taky jeden jakoby ze zásluh toho filmu, že tohle téma otvírá a já si myslím, že je to takový jako smutný, samozřejmě, že to téma je smutný a je závažný a myslím si, že je to jakoby najednou jakoby otvírá prostě bránu dalším tvůrcům, že si myslím, že to je téma, který by se zasloužilo ještě pozornost jo, a nějakým způsobem vytěžit. A zároveň je zajímavý, že my když jsme začali točit, což je před 5 lety, tak vlastně v podstatě český stát se postavil k těm sterilizacím tak, že začal odškodňovat ty oběti, kterým ano. se to stalo. Ale letos, nebo vlastně 4. ledna příštího roku, to znamená 4.1.2027, to jednou provždy končí. A kdo se do té doby nepřihlásí, ten už nemá šanci, čímž teda děkuju tady, že můžu říct, že jsme se spojili s ombudsmanem v Brně, který mě na to upozornil, že vlastně kdo by třeba věděl o někom, kdo se nepokusil nebo kdo o to usiluje, tak jako je přichází poslední možný okýnko, kdo o to usiluje.
0: Vy tam stvárňujete hlavní gynekoložku, která často dává ty výsledný verdikty. Jaký to bylo pro vás?
1: Já se na to dívám tak, že prostě tenhle ten film, jeho kdyby přínos, který by ideálně mohl nastat, nebo měl nastat, nebo jak já si vysvětluju, nebo jak já bych si přála, aby to lidi vnímali, je, aby si uvědomili, že vlastně takový to opakovaný téma, že vlastně zlí lidi, kteří páchají zlo, nejsou nějaký odporný, na první pohled zjevný lidi, ale jsou to běžný, obyčejní lidi, kteří vykonávají denodenně svoji práci a svým způsobem jsou krytý systémem a ten je jako kdyby zbavuje nějaký povinnosti klást sám sobě nějakou morální zodpovědnost za věci, které dělám. A to je to nebezpečné, to je to, co mě na tom vlastně zajímalo. Takže ta moje postava, já jsem to nemusela jakoby postavu prožívat. Ona prostě dělá svoji práci, ona si neklade tu otázku, jestli je to správně nebo ne. Stejně tak jako na den přivede 5 dětí, který odvede brilantní porod, tak prostě provede ty sterilizace, umaje si večer ruce a jde domů z práce. Hotovo, takhle to prostě je. A až setkání vlastně s postavou, která do jejího života vnáší ten element, že je jí blízká, zároveň je taky poloromka a zároveň díky jejímu mládí, najevitě a čistotě může i prožít něco, že ona nemůže mít děti nebo nemá děti, ta postava, tak se jí to všechno propojí a když vlastně zjistí, že i ona musela projít tady tímhletím utrpením, tak jí to dojde. Že to je vlastně, že to není jako masa, s kterou se potýkám, ale že to je prostě jednotlivec, jeden lidský život, který ona navždy ovlivní, zničí a prostě finále. Finále.
0: Za chviličku se podíváme ještě na natáčení a taky se vrátíme k muzice. Pro tuhle chviličku děkuju moc.
2: Hit Radio FM Plus. Živě z mobilního studia. Více než 60%

0: dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
1: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
0: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Under Armour makes you better.
4: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
5: Knihovna Maitreya.
6: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
5: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
7: Nyní i jako audiokniha.
8: Hledáte místo, kde se bude vaše dítě cítit jako doma? V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Čeká na vás krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a hlavně zkušení pedagogové, kteří se o vaše děti s láskou postarají. Dny otevřených dveří v Zanzíku probíhají právě teď. Rezervujte si svůj termín na www.zanzík.cz, kde se dozvíte víc.
9: Hit Radio FM Plus.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu. Hit
11: Radio. Že duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: ztrácím.
1: Mám pocit, že tě ztrácím, dohrálo na Hitrádiu FM+. My se naštěstí nestrácíme, technika drží, to je nejdůležitější. A tím pádem vás můžu ještě jednou takhle pozdravit z mobilního studia z Měšťanské besedy v Plzni. Mám tady díky festivalu Finále herečku Aňu Geislerovou. My jsme před chviličkou už nakousli těžký téma filmu Pramen, který můžeme vidět buď dnes večer, nebo 27. a 29. září odpoledne. Je to tady téma o sterilizaci romských žen v Československu. Vy jste natáčeli na autentických lokacích. Co to znamená? Já si představím most samozřejmě.
2: No, jakoby děj toho filmu se neodehrává v žádném konkrétním městě, ale je to takovej, skládá se to jakoby z mnoha různých lázeňských měst převážně, který mají takovou tu nějakou snovost v sobě a odtržitost od reality a zároveň vždycky se zabývají nějakou tělesností, takže myslím si, že z toho třeba i ten Ivan vycházel.
1: Takže jste nebyli v Mostě?
2: V Mostě jsme vůbec nebyli. Nevím, v Mostě jsme točili Štěstí.
1: Tak to máte jiný zkušenosti.
2: My jsme točili zejména. Točili jsme v Bohnicích, tam jsme taky dělali, jakože nemocnice. Točili jsme v Budapešti, v Lázních, v Pěšťanech. Já nevím, kde všude ještě, počkejte, já se říkám, v Rimavský Sobotě, tam jsme autenticky točili v romský osadě, protože tam samozřejmě jako vystupuje spousta Romů.
1: A právě, ono tam
2: byla působí. Asi tato ta autenticita byla tím myšlená.
1: Působí tam hodně vlastně romských herců, oni s vámi byli i na Červeném koberci, že jo?
2: Ano.
1: A byli to tady Češi nebo ne, když říkáte, že jste byli hodně v zahraničí?
2: No, někdy byli Slováci, jakoby ty Romové většinou byly ze Slovenska anebo z hranice, právě ta Romevská Sobota je tak na hranicích ještě s Maďarskem kousek a je tam takový speciální vlastně, já nevím, speciální skupina Romů, který mluví jakoby maďarsky a slovensky, některý jenom maďarsky.
1: Jasně. My bychom chtěli slyšet nějaký historky z natáčení, protože jakmile se zapojí neherec, tak je to vždycky sranda. Vy jste jich měli hned několik, věřím, že v tom autentickém prostředí jste toho zažívali hodně.
2: No, jako úplně teda zase, že bychom měli nějakou srandu s nehercema, jako jak to bylo to vážný téma, ne, byli strašně disciplinovaní právě, jakože Romové, ale samozřejmě, když jsme točili v té osadě, tak protože to je opravdu autentický místo, rurální místo a živý místo, tak někteří ze štábu a některý kostýmy měli blešky. Tak to je autentická historka. Já jsem teda neměla, ale to asi tak, co bych řekla. Jinak nevím, co jsme měli za nějaký...
1: A zkamarádili jste se tam třeba?
2: S Romama?
1: No, a když s vámi byli potom i na Červeném koberci, tak by byli kolegové potom.
2: My jsme s nima jezdili, jakoby 5 let jsme se s nima různě potkávali.
1: A drží vám třeba vztahy?
2: Úplně to zase nebyl tenhle ten typ práce, jo. Jakoby, já jsem tam měla vlastně nejbližší vztah se Simonou, která hraje tu jakoby dívku, kterou ta moje postava potká. A se Simonou jsme se jako kdyby vídali, byla i u nás na workshopu a vlastně mohla jsem pozorovat, jak vlastně za těch 5 let roste, jako, nebo jaká jako se s ní stává vlastně zkušenější. V podstatě podle mě skončila jako herečka normálně zkušená, ale a vlastně i jako z takové holčičky taková prostě krásná mladá jako žena. Tak asi spíš tohle jsme zažívali.
1: Tak jo, my jdeme pomaličku do finále, za chviličku ještě u finále, u filmového festivalu. Přibrzdíme, teď se vracíme k muzice.
3: Posloucháte živé vysílání Hitrádia FM+ z mobilního studia.

0: Hezký odpoledne. Mobilní studio v Měšťanské besedě jede. Živé vysílání Hitradio FM Plus a filmový festival jsou prostě v letu. Za chviličku nám odletí Aňa Geislerová, která neví co dřív, ale ještě se na závěr zeptám, jak si právě budete užívat aspoň tu chvilku, co jste v Plzni a co jste tady na filmovém festivalu finále, protože by byla škoda jenom být součástí delegace a zase hned odjet. Tak co máte v plánu?
1: No tak teď to bude fakt znít blbě, no ale tak zase to je takový, prostě ten můj svět je ten film a to tak se musí jako vzít z poctiva, takže jsem přijel, máme ten rozhovor, teď budeme uvíst film, Dedeci tuše, no a pak máme teda tu hodinku, než to, nebo hodinku 20 minut, než to proběhne.
0: A pak máte ještě večer Pramen?
1: A pak máme ve 20.30 Pramen, projekt si ten taky uvedu. Ale možná se ze zdravotních důvodů vykroutím z besedy, což rovnou tady takhle vysílám do éteru, abyste nebyli smutní, já se za to omlouvám, ale mám rýmičku.
0: Říkali jsme, že tady máte čajík před sebou.
1: Takže já vlastně v tom čase, kdy tady budu mít volno, tak já se půjdu asi podívat na to náměstí, že tam krásně venku je úplný léto.
0: Máme nový náměstí, tam jste určitě ještě nebyla. Máme zrekonstruovaný nový náměstí Republiky v Plzni, máme tam dokonce fontánky, když je horko, tak cákaj
1: vodu. Jo, to se mi dělá trošku, že moje sestra tady včera točila nějaký svý kamarád rády ve fontánkách, tak to jsem zaznamenala, že jsou fontánky, ale a když to bude, tak možná zvládnu i jakoby relax, že bych si dala točený nebo něco takového.
0: Vy jste hodně spojená s tím naším plzeňským pivem.
1: Já, to je moje láska, jak říkám, zvala jsem i pana Sládka, pana Václava, já ho zdravím, aby přišel na film, ale musí prostě točit a míchat pivo.
0: Tak to je skvělý, to máte což společný, oba rádi. Točíte.
1: To jsme ve výsledku ale všichni rádi, že se věnuje tomu pivu a netrajdá někde po akci, protože je to na něm a my mu věříme, my na něj spoléháme, celý národ. Takže tak, no a zítra vlastně letím ráno do Paříže, kde si dáme zase přehlídku L'Oréal a na co se teda těším hrozně a to jste se vlastně vůbec neptala, ale já jsem to asi chtěla
0: říct. To nevadí,
1: já,
0: nám to pověste.
1: Říct něco, protože z toho mám velkou radost a tady na filmovém festivalu se to hodí, že vlastně s tím filmem Dvědeci tuše, teda pokud neříkala Ester, tak míříme do soutěže ve Varšavě. Mm-hmm. Na filmový festival Varšava a tak to bude taky už za chviličku a na to se těšíme moc.
0: Já vás tím pádem propustím, abyste stihla alespoň to jedno čepovaný. Děkuji strašně moc za čas, za 20 minut necelých, který začíná Dvědeci tuše v malém sále Měšťanské besedy a ve 20.30 potom začíná Pramen. Děkuji, že jsme si o tom alespoň krátce popovídali. Tohle byla Aňa Geislerová na Hitradio FM+.
1: Děkuji, pěkný den.
2: Hitradio FM+, živě z mobilního studia. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hitradiu FM+, live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
3: Ve čtvrtek bude mým hostem ředitel fakultní nemocnice Plzeň, docent Václav Šimánek. Probereme rozsáhlou stavbu pavilonu chirurgických oborů, přípravy na pavilon infekčních chorob, nová parkovací místa, nákup invalidních vozíků i robotickou rehabilitaci. Největší novinky roku 2026 uslyšíte v rozhovoru.
2: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hitradiu FM+.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Mine chlepek.
7: Otužuj se.
8: Ber hořčík.
6: Zkus pust.
7: Víc bílkovin.
8: Méně cukru.
6: A adaptogeny.
9: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
10: Jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
12: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
13: Tiskne, kopíruje, skenuje.
12: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
13: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
14: Tisku levně Xerox.
6: Náplně hned.
8: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
2: Hit Radio FM Plus.
5: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si

0: Sobotu odpoledne, nebo vlastně už sobotu v podvečer jste z Hitrádiem FM+. Za 2 minuty nám odbije 17. hodina. Před námi počasí, zprávy a teď doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně se došetřuje nehoda nákladního auta na D6C, trasa Cheb Karlovy Vary. 136. kilometr sjelo tady do příkopu, tvoří překážku. Jinak se jezdí aktuálně v klidu. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Jenom hity. Hit Radio. Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená, kilo s apkou, pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Zažijte svatováclavské oslavy v Klatovech. V pondělí 28. září ožije náměstí míru jarmarkem, historickým průvodem, šermířskými souboji a dobovou atmosférou. Program startuje ve 12 hodin zvoněním zvonu Vondra. Svatováclavské oslavy v Klatovech 28. září.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
6: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Senát zřejmě nabídne sněmovně vlastní novelu trestního zákoníku, která počítá s uzákoněním nepromlčitelnosti trestného činu vraždy. Doporučil to tento týden senátní ústavně právní výbor. Horní parlamentní komora o předloze rozhodne ve středu. Moderní technologie mají získat větší prostor ve zdravotnictví. VZP chce usnadnit jejich cestu do běžné péče, kde mohou pomáhat například s diagnostikou, vzdáleným sledováním pacientů nebo organizací péče. Více říká mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
7: S technologickými novinkami se VZP už dnes mohou hlásit univerzity, vývojáři i startupové firmy. VZP očekává, že by příští rok mohli díky tomu přibýt desítky nových technologií ve zdravotnictví.
6: Na jejich zavádění největší pojišťovna v Česku vyhradila 300 milionů korun. První případ otravy oxidem uhelnatým zaznamenali v nové topné sezóně záchranáři v Moravskoslezském kraji. V pátek výjížděli do domu ve Štramberku na Novojičínsku, kde se přiotrávili muž a žena. Oxid uhelnatý není cítit a může způsobit trvalé poškození zdraví. No a český hokejový útočník Pavel Zacha v přípravě před NHL asistoval u obou branek Bostonu při prohře 2-3 v prodloužení na ledě Washingtonu. Jeden gól Bruins vstřelil David Pastrňák. Střelecky se prosadil také Radek Faxa, jehož Dallas porazil Minnesota 2-1.
8: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
0: Sobota podvečer i později večer bude stále ve znamení jasné oblohy, v noci bude v první půlce taky jasno, jen pozor na teploty, s večerem nám začnou celkem výrazně klesat a v noci se dostaneme někam mezi 2 a 7 stupňů Celsia. Zítra bude krásně jako dneska, jenom ještě asi o 2 stupinky víc.
5: Hit Radio FM+.
0: 17:02, před námi ještě hodinka živého vysílání z festivalu Finále, za chvíli jako host paní Evženie Brabcová, režisérka filmu Divočina.

0: kdo hrála na Hit Radio FM Plus. S vámi Katka Skutková. Já vás zdravím z mobilního studia z Měšťanský Vesery, kde pokračuje vysílání z filmového festivalu Finále. A protože je po 17. hodině, tak mi dorazil další host. Jsem hrozně ráda, že je tady filmařka Evženie Brabcová. My vás všichni zdravíme. Vítejte, jak se máte v Plzni, kdy jste přijela.
1: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače. Přijela jsem včera odpoledne do Plzně, aby jsme se zúčastnili zahájení festivalu, kde jsme vlastně v předpremiéře uvedli náš film Divočina.
0: Ano, byl to váš režijní debut. Divočina byla k vidění teda včera večer, byla to předpremiéra. Jaký byly ohlasy?
1: Děkuji za otázku. Upřímně řečeno, ohlasy, nevím jich tolik. Slyšela jsem několik, některý byly pozitivní, některý možná trošku rozpačitý.
0: A pardon, že vám do toho skáču schválně, nebo že se k vám nedostali, že někdo to prostě slyšet nechce, že se tomu spíš jako...
1: Ne, spíš já myslím, že to bylo daný tím, že to je zahajovací večer a že vlastně tím pádem tady bylo poměrně živo a vlastně neřešil se jenom ten film, ale řešil se zahájení toho festivalu, tak si myslím, že to prostě nebylo jenom o tom filmu a ty reakce, ale které jsem slyšela, byly moc hezký.
0: Zasaďte nás trošku do filmu Divočina. O čem je?
1: Je to takové tajemné rodinné drama, což v praxi znamená, že to je film o vztazích v jedné rodině, kdy vlastně hlavní postava Marta je žena, matka dvou dcer, která přijíždí za svým otcem na takové odlehlé místo, kde on žije. A ten otec je trošku podivín, on se chystá na konec světa a vlastně je to takový fenomén preperství, se tomu vlastně říká, že se jako cíleně chystá na nějakou katastrofu. Ale ta Marta tam přijíždí vlastně do situace, kdyby vlastně spíš hledala bezpečí, protože odchází od svého partnera, s kterým se rozvádí a vlastně hledá takový vlastně místo, kde by se mohla jaksi usebrat a vymyslet, co dál. No a dochází tam k tomu paradoxu teda, že to bezpečí tam úplně nenachází, ale dědeček těch holek prostě plánuje prostě přípravy na konec světa, ty holky do toho zasvěcuje a do toho pak tam přijede ten jejich tatínek a je to vlastně v tomhle smyslu drama.
0: Je to Divočina.
1: Je to tak. Je to vztahové drama a ten název Divočina spíš jako odkazuje právě těm vztahům, než k té přírodě.
0: Jakou sortu diváků to osloví nejvíc podle vás?
1: Já si myslím, že pro každého tam je něco, protože myslím si, že všichni ve svých rodinách známe nějaké vzorce prostě vztahové. To znamená, že všichni víme, že prostě někdy třeba i ten náš jako rodič může se chovat trošku zvláštně, nebo zase jako v těch partnerských vztazích to vždycky třeba není ideální vztah jakoby mezigenerační, vnučky, dědeček, prostě je tam pro každého trošku něco.
0: To znamená, že to osloví asi širší publikum, že to není čistě jako pro mladší nebo starší generaci.
1: Ta cílová skupina jako věkově může být velmi rozmanitá, no.
0: A včera to byl tady zahajovací film a vy jste říkala, že jste si potom tady docela užili první finálový večer, tak co jste dělali, jak jste se měli?
1: My jsme se po dlouhé době viděli se všemi herci, kteří hrajou v tom filmu.
0: Můžete někoho zmínit?
1: Určitě. Hlavní roli hraje Klára Isová, vlastně postavu té Marty. Toho tatínka, dědečka hraje Jan Vlasák. Partnera té Marty hraje Juraj Loj, což je slovenský herec, kterého diváci můžou znát například ze Zbormistra, takového nechválně vyhlášeného filmu. A pak jsou tam dvě dětské herečky, které jsme vlastně obsazovali jako poprvé, že hráli ve filmu.
0: Takže jste se včera potkali a užili jste si je finále a Plzeň se všem všudy?
1: Ano, ano. Viděli jsme se po dlouhé době, takže to bylo opravdu jako krásný sledání.
0: Tak jo, my za chviličku budeme pokračovat, protože Divočina je váš režijní debut. Tak by mě zajímalo, jaký to bylo, ale protože jsme Hit Radio FM Plus a hrajeme, tak se teďka na chviličku vrátíme k muzice.

0: Báječný sobotní odpoledne, mobilní studio Hit Radio FM Plus je stále v Měšťanský besedě, kde je filmový festival finále. A já jsem hrozně ráda, že je tady se mnou filmařka Evženie Brabcová, která je tady díky filmu, nebo kvůli filmu Divočina, což byl včera zahajovací film. Byl to váš režijní debut. Jaký to bylo?
1: Děkuji za otázku. Ano, je to můj režijní debut. Je to pro mě poprvé, kdy jsem v téhle roli, protože já jsem vlastně originálně vystudovaná filmová stříhačka a vlastně hodně dlouho jsem se zabývala především filmovým střihem. A zároveň jsem jakoby pracovala na scénáři toho filmu a vlastně postupně se to tady přehouplo do té role režisérky a scénáristky. Takže všechno je pro mě poprvé, ano.
0: A v čem vás to třeba nejvíc překvapilo, řekněme, protože to je úplně jiný než střihačka, že jo?
1: Mě to strašně baví, jsem byla úplně nejvíc šťastná na natáčení, protože to je opravdu dynamický proces. Hrozně mě baví práce s herci a obzvlášť teda v té naší sestavě herecký, kterou můžu zopakovat, Klára Isová, Honza Vlasák, Juraj Loj, to byla prostě skvělá práce s velmi jako zkušenýma hercema a musím říct, že mě to naprosto ovlivnilo v tom, že chci pokračovat, protože prostě práce s hercem je opravdu něco úplně jiného, než pak práce s hotovým materiálem ve střižně.
0: No a zasvěďte nás, lajky, když jste byla kdysi zvyklá na to, že stříháte, že jste byla etablovaná střihačka, tak to znamená, že jste na place vůbec nebyla, že jste prostě dostala hotový materiál, nadneseně řečeno jste se zavřela do kukaně a stříhala jste, že jste vůbec nebyla v tom terénu?
1: Je to tak, střihači prostě nechodí na plac standardně, protože ona je to i jejich jakoby role, aby měli odstup
0: Jasně.
1: od toho materiálu. Že oni by neměli vědět, jako co se řešilo na place, jestli jako kdo jak hraje. Oni by prostě měli dostat, že standardně dostane materiál, který začne zpracovávat a skládat vlastně dohromady ten film.
0: To znamená, že takový ten šrumac, který se děje vyloženě při natáčení, tak to jste zažila úplně poprvé, že jste vůbec netušila, jak to bude vypadat.
1: Tak my jsme ten film připravovali docela dlouhou dobu a dělali jsme, natáčeli jsme ukázku k tomu filmu, což se standardně dělá pro to, aby se ten film pak mohl jakoby takzvaně zafinancovat, aby se na to sehnali peníze, takže
0: Pilot.
1: Ten proces je dlouhý, to znamená, že se nejdřív natočí ukázka, pak za pár let se to vlastně točí. Takže už jsme měli vlastně nějaké zkušenosti na tom place společně s tím štábem i třeba s Honzou Vlasákem, který už tehdy hrál v té ukázce, ale ano, jakoby bylo to pro mě celkově nový.
0: Říkala jste, že ten proces trval dlouho. Budeme konkrétní, trval 9 let. Vy jste mladá žena a za tu dobu jste, jen tak mimo jiné, porodila 2 děti, což je obrovská událost. Jak se to dalo skloubit?
1: Ano, je to tak, že dá se říct, že 2017 já jsem měla námět k tomu filmu, což je ale ještě dlouhá cesta k tomu, aby ten film prostě opravdu byl v kině. A postupně během těch let se psal scénář, což trvalo dlouho, do toho byla covidová pandemie a právě v té době se mi pak narodil první syn a pak dcera, takže jakoby v průběhu příprav toho filmu se mi narodily teda ty 2 děti a až když jim vlastně bylo 2 a 3,5, tak jsme šli natáčet. A nedá se to naplánovat, nedá se to vymyslet jako v životě, jak ty věci jsou prostě v součinnosti nebo ne. Bylo to náročné, nicméně měla jsem podporu v rodině, takže jsme to prostě zvládli a dneska je teda film v kinech, ale ano, prostě někdy to trvá tolik let.
0: A když je režisérka matka, může si dovolit, jako to občas bývá, vzít do práce děti nebo vůbec?
1: Já upřímně řečeno bych byla spíš proti, protože pro mě to bylo vlastně nepředstavitelné, protože opravdu ty děti potřebují pozornost,
0: chtějí být
1: s mámou a prostě já bych se nemohla soustředit.
0: Ani na jedno.
1: Ani na nic a byla bych z toho dvojitě vyčerpaná, takže opravdu to bylo tak, že já jsem, když jsme natáčeli, tak já jsem prostě odjížděla a byla jsem tam sama, ale samozřejmě okolo příprav filmu je spoustu času, kdy člověk prostě může pracovat z domova a prostě opravdu to není jakoby od 9 do 5, je to flexibilní, takže to období okolo prostě se s dětma dalo zvládat v pohodě, ale při tom samotném natáčení nebyly.
0: Tak jo, za chvilku budeme pokračovat. Teďka Next Summer na Hit Radio FM+.
2: Hit Radio FM+. Živě z mobilního studia.

0: Next Summer dohrálo na Hitrádiu FM+. A my vás zdravíme z Měšťanský Besedy, protože vysíláme z filmového festivalu Finále Plzeň. Mám tady režisérku zahajovacího filmu Divočina, kterou je Evženie Brabcová. Vy už jste zmínila několik herců, připomenu, že například v hlavní roli je Klára Isová, ale mimo herce jste měli docela různorodý tým. Hrají vám tam třeba divočáci?
1: Je to tak. V našem filmu účinkují nejen vlastně divočáci, který jsme připravovali přímo pro to natáčení, tak vlastně i jakoby jsou tam záznamy divokých prasat, takže my jsme pro to natáčení společně s naší takzvanou animal handlerkou připravovali jednu bachyni Marušku, kterou ona vlastně jakoby snížila doma, nebo měla vlastně jako domácího mazlíčka a...
0: Velkou dospělou bachyni, jo?
1: No, na kříženec, jako divočáka s kříženec. Byla to úplně divoká bachyně, ale prostě od malička ochočená do domácnosti, takže tu nám připravovala na natáčení, tu jsme tam měli a k tomu jsme měli ještě tři selátka taky kříženců divočáka. Mm-hmm. Takže to bylo jakoby samozřejmě velmi zajímavé, někdy náročné, ale spolupracovala se s nimi dobře. Oni základní princip je, že fungují na pamlsky, takže vlastně celé to bylo o jídle, o těch pamlscích, aby vlastně dělali to, co bylo potřeba. No. Ale samozřejmě to nebylo úplně vždycky jednoduchá práce.
0: A kolik času jste s nima trávili? Povězte nám nějakou konkrétní historku, kdy třeba nespolupracovali.
1: No, zajímavý bylo třeba, když jsme natáčeli opravdu v lesích. A ten rok, což je před dvěma lety, když jsme natáčeli, tak vlastně se urodily žaludy a bylo tam strašně moc žaludů a my jsme museli vyzbírávat na místech, kde jsme natáčeli, protože by ty zvířata je pořád žrali a my jsme potřebovali, aby vlastně měli trošku chuť i na něco jiného. Mm-hmm. Takže to byl jako takový paradox, že jsme byli v lese a vyzbírávali jsme tam prostě ze země žaludy. Kvůli prasátku.
0: Tak jo, vy jste říkala, že včerejší Divočina byla předpremiéra. My ale samozřejmě můžeme vidět v kinech, a to od kdy?
1: Od 15. října jde film Divočina do kinodistribuce, takže bude k vidění v kinech.
0: Super. Budeme se těšit. Teďka je kolem toho, jak se říká, velký halo, že jo? Co všechno vy máte v plánu?
1: Ano, teď vlastně před tím kinovým uvedením nebo uvedením do kin bude slavnostní premiéra 8. října a v této době vlastně naši hlavní herci i ten film propagují v různých rozhovorech a tak dále, takže můžete na ty informace narazit ještě z jejich úst.
0: Jo, já věřím, že právě Divočina se nikomu nevyhne, protože jakmile je něco takhle novinkou a ještě my to máme okořeněnější tím, že to byla tady na finále ta předpremiéra, tak to na nás kouká, jak se říká, občas i z ledničky. Jo. Jinak Divočina jede do Varšavy, soutěží na Varšavském mezinárodním filmovém festivalu, stejně jako Dvě deci tuše, to je teďka zrovna v Besedě, povídali nám o tom dneska holky Geislerky, a stejně jako Milovník ne bojovník, což je

0: Ty filmy se tam objevují pravidelně, takže jsme moc rádi, že tam ten film můžeme představit v soutěži prvních a druhých filmů.
1: Budeme držet palce, aby se umístil co nejlíp. Děkujeme, že jste tady s náma byla. Jak jsem říkala, užijte si film Milovník ne bojovník, který začíná v 17.30, to znamená za necelých 7 minut. Tohle to byla režisérka Evženie Brabcová na Hit Radio FM+. Děkujeme.
0: Děkuji za rozhovor.
2: Hit Radio FM Plus. Živě z mobilního studia.
3: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
4: Tiskne, kopíruje, skenuje.
3: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
4: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
5: Tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Rodinný výlet. Sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
8: Klidná, krásná, dostupná. Šumava, Šumava žije CZ, web plný zážitků.
9: Šumava Card, vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
10: Nápady, tipy, inspirace.
11: Šumava žije!
12: Šumava žije CZ.
13: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
14: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Hit Radio FM Plus.
15: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Lion Pain a Rita Ora na Hit Radio FM+. S vámi se vlastně už loučí Katka Skutková. To bylo tak hezký odpoledne, co? Já jsem vždycky tak ráda, když začne filmový festival Finále Plzeň v Plzni, nejenom v Besedě, ale my vysíláme z Besedy, protože vím, že to vždycky bude stát za to. Dneska jsem tady měla perfektní hosty, ať už to byla Ester Geislerová, Aňa Geislerová, nebo před chviličkou režisérka Evženie Brabcová. Zítra tady budu mít taky perfektní hosty. Jo, budou tady například zástupci pohádky Velrybí píseň, která je zítra dopoledne. Jestli máte dětičky, tak vyražte na Velrybí píseň. Potom je tady dokonce i workshop před besedou. Navíc má být hezky. Potom se budeme bavit například o filmu, kdyby se holuby proměnily... Už, hezky jsem to řekla. Kdyby se holuby proměnily ve zlato. A samozřejmě, mne smíme zapomenout dokument Bára Basiková, protože ten bude zítra v 17:30 a ten taky zítra odpoledne společně probereme. Živý vysílání Hit Rádia FM Plus je dneska sice u konce, ale zítra se v 15 hodin zase do besedy přepojíme. Chtěla jsem vám říct důležitou věc. Protože například zítřejší Bára Basiková je vyprodaná, jo? Sem tam jsou nějaký projekce, úplně obsazený. Nevěžte hlavu, protože Finále přidává projekce. A například Báru Basikovou uvidíte v Domě hudby v pondělí. Je to další přidaná projekce. Takže hlídejte ty webové stránky, hlídejte i sociální sítě, kde jsou novinky a sem tam nějaká projekce přibyde právě kvůli velkému zájmu. Dneska už jsem úplně vyčerpaná. Jak jste slyšeli před chvílí, sem tam už mi i vypadává hlas, ale každopádně jsem si to strašně užila a těším se na zítra filmový festival Finále Plzeň jede a já, Katka Skutková, se loučí. Ahoj, těším se na zítra. Hit Radio FM+, živě z mobilního studia.

zlepši si náladu. Hit Radio. Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia CZ a nově také v DABu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
7: Tomas Arsov v Tetě?
6: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
7: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
6: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
1: On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Uživatelé e-dokladů, s nimiž se lze bez fyzického občanského průkazu legitimovat, si musí pro funkčnost aplikace nainstalovat aktualizaci. Digitální agentura provedla změny kvůli stabilitě systému během voleb. Instalace trvá jen krátce, proto jí agentura doporučuje udělat co nejdříve. Kontrola reflexních vest odhalila řadu nedostatků. Česká obchodní inspekce prověřila 100 typů těchto výrobků a u 45% zjistila pochybení. Jaké vesty dopadly nejhůře, ví mluvčí inspektorů František Kotrba.
11: Zjištění zkušební laboratoře jsou však kritická v segmentu dětských reflexních vest, kde nevyhověl žádný ze tří testovaných vzorků.
10: U některých vest nefungovaly reflexní prvky dostatečně nebo byly špatně umístěné. Už za necelé 3 hodiny začne zápasem proti Chorvatsku nová éra české fotbalové reprezentace. Na lavičce se poprvé představí nový trenér českého týmu Španěl Santi Denia, který po mistrovství světa nahradil Miroslava Koupka. Favoritem zápasu je Chorvatsko s kapitánem Lukou Modričem. No a pojďme se podívat na zítřejší počasí. Bude polojasno až skoro jasno, na severovýchodě a východě místy až oblačno. Zpočátku ojediněle mlhy. Během dne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty budou v rozmezí 18 až 23 stupňů Celsia.
12: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.

0: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
1: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Farma Park Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je stěží.
4: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
5: Farma Park Dobřany.
6: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
4: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
7: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
8: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů. Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo. Děláme do letadel CZ. Děláme do letadel CZ.
9: Knihovna Maitreya.
10: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
9: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
11: Nyní i jako audiokniha.

0: Radio FM Plus. Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Under Armour makes you better.
4: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
0: Hit Radio FM Plus.
5: Zlepši si náladu.

0: která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Vynech lepek.
4: Otužuj se.
5: Ber hořčík.
6: Zkus půst.
4: Víc bílkovin.
5: Méně cukru.
6: A adaptogeny.
7: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
8: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
9: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
10: Tomas Arsov v Tetě?
9: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
10: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
9: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.

0: západě Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hit Rádia FM Plus 720 870 237. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: nový podcast o fenoménech 90. let. Valovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Mami, prší, čus, půjdeme ven.
3: Hned jak přijde balík z V-Martu, objednala jsem ti nové sovčelky a bundu. Ty totiž fakt nepromoknou.
2: A vzala si ty s dinosaurama?
3: Jasně, že jo. Přihodila jsem tepláky, mikču i čepici s nákrčníkem. Budeš celý dinosauří.
2: Hustý.
3: Podzimní výbava z V-Martu. Tepláky s dvojitými koleny, mikiny, nákrčníky, čepice i sovčelové soupravy. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
4: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

0: Nejdůležitější zprávy ze západu Čech. S námi ti nic neuteče. Zprávy od nás, pro nás. Hit Radio FM Plus. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hledala si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí.

0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Naděje, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
1: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů. Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo. Děláme do letadel CZ. Děláme do letadel CZ.

0: září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
1: Tiskne, kopíruje, skenuje.
0: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
1: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
2: Tisknu levně CZ.
3: Náplně hned.

0: něco s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Hit Radio.

0: Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Rádio. Rád bych si koupil cukrovou vatu.

jméno. Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj, proč mi chybí.